0: Vedení druholigového Artisu Brno si bere čas na rozmyšlenou. Rozhodne se, jestli přijme nečekanou nabídku na postup do první ligy. Rezimé oznámí v pátek v 16 hodin. Vedení klubu intenzivně zvažuje všechna pro a proti. Brno dostalo šanci po tom, co Karvinou definitivně vyloučili za ovlivňování zápasů. A když druhý tým tabulky z Táborska možnost postupu dnes kvůli stadionu a kádru smetl ze stolu. Pokud by nakonec řekl ne i Artis, osloví fotbalová asociace jako poslední možnost sestupující pražskou Duklu. V pátek čekáme polojasno až oblačno, postupně se vyjasní s teplotami kolem 22. Na jihu Moravy bude až 27 stupňů.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Jedu takhle tábořit, Škodou Stona, Oravu. Spěchám, proto riskuji, projíždím přes Moravu.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.

0: Radio Český impuls. Zprávy ve tři.
1: Posloucháte zprávy, zdraví vás Jiřina Součková. Do Karlových Varů se slétají hvězdy. Jako poslední dnes dorazila i americká režisérka, scénáristka a herečka Maggie Gyllenhaal. U nás známá třeba z pokračování Batmanovské série Temný rytíř. Zítra převezme cenu prezidenta Mezinárodního filmového festivalu. Gyllenhaal na festivalu v sobotu uvede svůj nejnovější autorský film Nevěsta. Umělkyně doplnila čtveřici slavných kolegů, kteří už dnes dorazili do Varů. Na festival přiletěli američtí herci Jesse Eisenberg, známý třeba z filmu Zombieland nebo Social Network, Harvey Keitel a hlavní hvězda festivalu Dustin Hoffman. Mezinárodní filmový festival ve Varech startuje zítra. Na jeho jubilejní 60. ročník zvou organizátoři i takzvané baťuškáře, studenty a návštěvníky, kteří neplánují příliš utrácet. Výkonný ředitel Krištof Mucha si myslí, že vstupenky jsou opravdu levné.
2: To je jedna z hlavních věcí, která odlišuje Karlovarský festival od ostatních festivalů na světě, že my díky Ministerstvu kultury, našim partnerům, městu, kraji, můžeme držet ceny lístků tak, aby byly dostupné pro každého.
1: Slavnostní zahájení jubilejního 60. ročníku filmového festivalu ve Varech začíná v pátek v 18 hodin. Český tým záchranářů se vrátí z Venezuely v neděli. Dnes odpoledne to na síti X oznámili hasiči. Zhruba 70 členů českého USAR týmu odletělo z Prahy v sobotu. Ve Venezuele se zapojilo do záchranných akcí den na to. Prohledávají trosky budov, které se zřítily kvůli zemětřesením z minulého týdne. V uplynulých hodinách se čeští záchranáři zaměřili na odklízení sutin a vyhledávání obětí. Podle včerejší informace úřadu je potvrzených úmrtí zhruba 2300. Desítky tisíc lidí se ale stále pohřešují. Další pozůstatek předloňských povodní je minulostí. Řidiči se opět můžou projet Čaploveckou ulicí v Těrlicku na Karvinsku. Tamní vozovku předloni v září utrhla velká voda. Starosta David Běgun je rád, že se stavařům povedlo svah vystužit.
3: Jsme museli přistoupit na variantu injektáže, kde tady byl celý ten svah provrtán, ať už šikmými vrty anebo kolmými vrty, právě proto, aby došlo ke zpevnění celého toho svahu.
1: Pod Čaploveckou ulicí v Těrlicku je nový drenážní systém, který odvádí spodní vodu do místního potoka. Ten je téměř vyschlý, během povodní v něm ale byly skoro 3 metry vody. Jiří Lehečka, Marie Bousková a Linda Nosková postoupili do třetího kola tenisového Wimbledonu. 24-letý Lehečka porazil na londýnské trávě Slováka Molčana 6-3, 6-2 a 6-4. Bousková zdolala v All England Clubu Italku Grantovou 7-5 a 6-3. Do třetího kola turnaje v Londýně postoupila i Linda Nosková. Osoriovou z Kolumbie porazila 6-3, 4-6 a 6-2. Neuspěla naopak Karolína Plíšková podlehla ve druhém kole úřadující šampionce Polce Švjontekové po setech 1-6 a 3-6. A ve druhém kole skončil i semifinalista letošního Roland Garros Jakub Menšík. S Bulharem Dimitrovem prohrál po setech 6-7, 6-4, 5-7 a 3-6. Utkání ztratil po víc než 3 hodinách. V pátek budou bojovat o postup do osmifinále Karolína Muchová, Barbora Krejčíková a Nikola Bartuňková. Přes den nás čeká polojasno s kupovitou oblačností. Do večera se vyjasní, naměříme 20 až 27 stupňů.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: takhle hraje Český impuls.
1: Je tam brána zdobená, cestu otevírá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let

0: České písničky 60. až 80. let. Celý den. Rádio Český impuls.
1: Chtěl bych poděkovat docentovi z Fritku, že 30 korun zhrabnul za jednu radu, že bezvadně mi pomohl, co se týče krtku. Do dneška jich mám plnou zahradu, karamba. Předloni jsem tvrdil brávkovi do očí, že mu dám kobzoli denně 4 hrnce. Ta svině už se ku mě slušně před ke mně otočí, to z celé sadby vylezly mi akorát krtince, karamba. Onehdy jsem dostal chuť na polský jídelníček a nastrkal jsem do hliny hrubo fazoli. To místo přesně pamatuju podle prázdných tyček, ale do včelška mě z fazoli břucho nebolí, karamba. Předloni to byly ty nešťastné kobzole a na švance rozhryzený telefonní kabel. Loni metrak žita a všecky fazole, kdyby se měl bilancovat, tak by jsem ho zabil, karamba. Včera mi od něho přišla jasná zpráva, historický pohled pri krtkům zaručuje. Na mojich pozemkách dosavadní práva, rybuda patří tému, kdo na ní pracuje, karamba. Chtěl bych touto cestou vřele poděkovat, pane docent z Fritku, ale čert vás vem. A těch 30 korun si dejte zaramovat v rámci dobrých vztahů se sodružským pozdravem, karamba.

0: U zpráv vás vítá Jiřina Součková. Cestující na hlavním železničním koridoru mezi Prahou a Moravou musí počítat s komplikacemi, a to kvůli opravám kolejí mezi Kolínem a Přeloučí. Od neděle 5. července nahradí České dráhy regionální spoje autobusy. Ty pojedou podle 3 různých linek. Dálkové rychlíky a expresy přitom mohou kvůli jednokolejnému provozu nabírat zpoždění. České dráhy doporučují cestujícím, aby průběžně sledovali výši zpoždění a s otázkami ohledně přestupů se obraceli na personál ve vlacích. Národní dopravce navíc v souvislosti s teplými dny upozorňuje, že klimatizace se v úsecích stavebních prací dočasně vypíná. Lidé by proto měli v kupé zavírat dveře, aby jim neutíkal chladný vzduch. V jičínské nemocnici už jede magnetická rezonance. Nové pracoviště má zlepšit zdravotní péči a zkrátit čekací doby na vyšetření v celém regionu. Mluvčí jičínské nemocnice Lucie Prouzová říká, že pacientům díky nové magnetické rezonanci odpadne složité cestování.
1: A také konec náročných převozů hospitalizovaných pacientů z jičínské nemocnice, zejména z neurologického oddělení. Současně očekáváme zkrácení čekacích dob v celém kraji.
0: Pacienti z Jičínska dosud museli za vyšetřením magnetickou rezonancí nejčastěji do Hradce Králové nebo do Libereckého a Středočeského kraje. Nemocnice Jičín má spádovou oblast s asi 80 tisíci obyvateli. Plzní jezdí o prázdninách historické trolejbusy. Speciální linka je v provozu o víkendech a svátcích až do konce srpna. Svezení může kromě zážitku přinést i pivo zdarma, kávu za korunu nebo slevu do centra Techmania.
2: Nová linka jezdí po trase Malvíny, Techmania, depo 2015, hlavní nádraží, Prazdroj a přes depo a Techmanii se vrací zpátky na Malvíny. Jízdenku zájemci pořídí přímo v historickém trolejbusu za 100 korun a v daný den platí na libovolný počet jízd. V ceně jsou zahrnuty výhody. Když se cestující prokáže jízdenkou v Techmánii, má vstup za 170 korun. V kavárně Depa si může dát kávu za korunu a na horní výčepu na Spilce v Prazdroji se osvěží pivem zdarma. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plzeň.
0: Albánci dál brání svůj ostrov před Trumpovou rodinou. V metropoli Tiraně se odpoledne střetla policie s protivládními demonstranty. Ti už přes měsíc protestují kvůli pravděpodobné korupci spojené s developerskými projekty podél pobřeží a v blízkosti chráněných oblastí. Vláda úplatkářství popírá. Protesty vyvolaly plány Jareda Kushnera, zetě amerického prezidenta Trumpa, který chce vybudovat luxusní resort na neobydleném ostrově Sazan, který je přírodní rezervací a kde žijí chránění plameňáci. Demonstrace postupně přerostly v obecnější projevy odporu proti současné vládě a premiérovi Ramovi. Tisíce protestujících v posledních týdnech vycházejí do ulic, někteří s vyobrazením plameňáků. Protestům v Albánii už se proto říká plameňáková revoluce. Vedení druholigového Artisu Brno si bere čas na rozmyšlenou. Rozhodne se, jestli přijme nečekanou nabídku na postup do první ligy. Rezimé oznámí v pátek v 16 hodin. Vedení klubu intenzivně zvažuje všechna pro a proti. Brno dostalo šanci po tom, co Karvinou definitivně vyloučili za ovlivňování zápasů. A když druhý tým tabulky z Táborska možnost postupu dnes kvůli stadionu a kádru smetl ze stolu. Pokud by nakonec řekl plné i Artis, osloví fotbalová asociace jako poslední možnost sestupující pražskou Duklu. V pátek čekáme polojasno až oblačno, postupně se vyjasní s teplotami kolem 22, na jihu Moravy bude až 27 stupňů.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

písničku už

0: Rádio Český impuls.
1: Hraje na chytrém telefonu.
2: Vánek svaté klasy hladí,

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Jen tři kříže z bílýho kamení někdo do písku poslal.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.
2: Říkej mi
0: celý den.
2: Co toužím slyšet, říkej mi na hlas i tiše, říkej mi.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls.
1: Ano, miláčku, píšu ti jako vždycky, když musím na pár dní odjet. Chápeš, jak mi asi je. Nechávám tě tu samotnou a tolik se o tebe bojím. Ale věřím, že budeš hodná a moudrá. Víš přece, že život bez tebe by pro mě neměl smysl. Choď radši brzy spát a příjemný sen.

Ano, miláčku, věřím, že se ti bude ráno stýskat tak jako mě. Nikdo ti nenahřeje osušku, až budeš vycházet z koupele. A kdyby náhodou zazvonil listonoš, vem si župan. Nerad bych tě zastih na stydlou. Tak na sebe dávej pozor. A hlavně, miláčku, prosím tě, večer, až si lehneš, prosím tě, nekuš v posteli. Následky

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 5.
1: Posloucháte zprávy, zdraví vás Jiřina Součková. Do Karlových Varů se slétají hvězdy. Jako poslední dnes dorazila i americká režisérka, scénáristka a herečka Maggie Gyllenhaal. U nás známá třeba z pokračování Batmanovské série Temný rytíř. Zítra převezme cenu prezidenta Mezinárodního filmového festivalu. Gyllenhaal na festivalu v sobotu uvede svůj nejnovější autorský film Nevěsta. Umělkyně doplnila čtveřici slavných kolegů, kteří už dnes dorazili do Varů. Na festival přiletěli američtí herci Jesse Eisenberg, známý třeba z filmu Zombieland nebo Social Network, Harvey Keitel a hlavní hvězda festivalu Dustin Hoffman. Mezinárodní filmový festival ve Varech startuje zítra. Na jeho jubilejní 60. ročník zvou organizátoři i takzvané baťuškáře, studenty a návštěvníky, kteří neplánují příliš utrácet. Výkonný ředitel Krištof Mucha si myslí, že vstupenky jsou opravdu levné.
2: To je jedna z hlavních věcí, která odlišují Karlovarský festival od ostatních festivalů na světě, že my díky ministerstvu kultury, našim partnerům, městu, kraji, můžeme držet ceny lístků tak, aby byly dostupné pro každého.
1: Slavnostní zahájení jubilejního 60. ročníku filmového festivalu ve Varech začíná v pátek v 18 hodin. Český tým záchranářů se vrátí z Venezuely v neděli. Dnes odpoledne to na síti X oznámili hasiči. Zhruba 70 členů českého USAR týmu odletělo z Prahy v sobotu. Ve Venezuele se zapojilo do záchranných akcí den na to. Prohledávají trosky budov, které se zřítily kvůli zemětřesením z minulého týdne. V uplynulých hodinách se čeští záchranáři zaměřili na odklízení sutin a vyhledávání obětí. Podle včerejší informace úřadu je potvrzených úmrtí zhruba 2300. Desítky tisíc lidí se ale stále pohřešují. Další pozůstatek předloňských povodní je minulostí. Řidiči se opět můžou projet Čaploveckou ulicí v Těrlicku na Karvinsku. Tamní vozovku předloni v září utrhla velká voda. Starosta David Běgun je rád, že se stavařům povedlo svah vystužit.
3: Jsme museli přistoupit na variantu injektáže, kde tady byl celý ten svah provrtán, ať už šikmými vrty anebo kolmými vrty, právě proto, aby došlo ke zpevnění celého toho svahu.
1: Pod Čaploveckou ulicí v Těrlicku je nový drenážní systém, který odvádí spodní vodu do místního potoka. Ten je téměř vyschlý, během povodní v něm ale byly skoro 3 metry vody. Jiří Lehečka, Marie Bousková a Linda Nosková postoupili do třetího kola tenisového Wimbledonu. 24-letý Lehečka porazil na londýnské trávě Slováka Molčana 6-3, 6-2 a 6-4. Bousková zdolala v All England Clubu Italku Grantovou 7-5 a 6-3. Do třetího kola turnaje v Londýně postoupila i Linda Nosková. Osoriovou z Kolumbie porazila 6-3, 4-6 a 6-2. Neuspěla naopak Karolína Plíšková, podlehla ve druhém kole úřadující šampionce Polce Švjontekové po setech 1-6 a 3-6. A ve druhém kole skončil i semifinalista letošního Roland Garros Jakub Menšík. S Bulharem Dimitrovem prohrál po setech 6-7, 6-4, 5-7 a 3-6. Utkání ztratil po víc než 3 hodinách. V pátek budou bojovat o postup do osmifinále Karolína Muchová, Barbora Krejčíková a Nikola Bartuňková. Přes den nás čeká polojasno s kupovitou oblačností. Do večera se vyjasní, naměříme 20 až 27 stupňů.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

snad vyvolá jen vztek. Fejty Rogers těm dvou život vzal. Svědomí měl, vedle nich si klek. Snad se chtěl modlit, vím, trestat je lidský, ale odpouštět božský. Snad mě tedy Bůh

Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.

0: U zpráv vás vítá Jiřina Součková. Cestující na hlavním železničním koridoru mezi Prahou a Moravou musí počítat s komplikacemi, a to kvůli opravám kolejí mezi Kolínem a Přeloučí. Od neděle 5. července nahradí České dráhy regionální spoje autobusy. Ty pojedou podle 3 různých linek. Dálkové rychlíky a expresy přitom mohou kvůli jednokolejnému provozu nabírat zpoždění. České dráhy doporučují cestujícím, aby průběžně sledovali výši zpoždění a s otázkami ohledně přestupů se obraceli na personál ve vlacích. Národní dopravce navíc v souvislosti s teplými dny upozorňuje, že klimatizace se v úsecích stavebních prací dočasně vypíná. Lidé by proto měli v kupé zavírat dveře, aby jim neutíkal chladný vzduch. V jičínské nemocnici už jede magnetická rezonance. Nové pracoviště má zlepšit zdravotní péči a zkrátit čekací doby na vyšetření v celém regionu. Mluvčí jičínské nemocnice Lucie Prouzová říká, že pacientům díky nové magnetické rezonanci odpadne složité cestování.
1: A také konec náročných převozů hospitalizovaných pacientů z jičínské nemocnice, zejména z neurologického oddělení. Současně očekáváme zkrácení čekacích dob v celém kraji.
0: Pacienti z Jičínska dosud museli za vyšetřením magnetickou rezonancí nejčastěji do Hradce Králové nebo do Libereckého a Středočeského kraje. Nemocnice Jičín má spádovou oblast s asi 80 tisíci obyvateli. Plzní jezdí o prázdninách historické trolejbusy. Speciální linka je v provozu o víkendech a svátcích až do konce srpna. Svezení může kromě zážitku přinést i pivo zdarma, kávu za korunu nebo slevu do centra Techmania.
2: Nová linka jezdí po trase Malvíny, Techmania, depo 2015, hlavní nádraží, Prazdroj a přes depo a Techmanii se vrací zpátky na Malvíny. Jízdenku zájemci pořídí přímo v historickém trolejbusu za 100 korun a v daný den platí na libovolný počet jízd. V ceně jsou zahrnuty výhody, když se cestující prokáže jízdenkou v Techmanii, má vstup za 170 korun. V kavárně Depa si může dát kávu za korunu a na horní výčepu na spilce v Prazdroji se osvěží pivem zdarma. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plzeň.
0: Albánci dál brání svůj ostrov před Trumpovou rodinou. V metropoli Tiraně se odpoledne střetla policie s protivládními demonstranty. Ti už přes měsíc protestují kvůli pravděpodobné korupci spojené s developerskými projekty podél pobřeží a v blízkosti chráněných oblastí. Vláda úplatkářství popírá. Protesty vyvolaly plány Jareda Kushnera, zetě amerického prezidenta Trumpa, který chce vybudovat luxusní resort na neobydleném ostrově Sazan, který je přírodní rezervací a kde žijí chránění plameňáci. Demonstrace postupně přerostly v obecnější projevy odporu proti současné vládě a premiérovi Ramovi. Tisíce protestujících v posledních týdnech vycházejí do ulic, někteří s vyobrazením plameňáků. Protestům v Albánii už se proto říká plameňáková revoluce. Vedení druholigového Artisu Brno si bere čas na rozmyšlenou. Rozhodne se, jestli přijme nečekanou nabídku na postup do první ligy. Rezimé oznámí v pátek v 16 hodin. Vedení klubu intenzivně zvažuje všechna pro a proti. Brno dostalo šanci po tom, co Karvinou definitivně vyloučili za ovlivňování zápasů. A když druhý tým tabulky z Táborska možnost postupu dnes kvůli stadionu a kádru smetl ze stolu. Pokud by nakonec řekl ne i Artis, osloví fotbalová asociace jako poslední možnost sestupující pražskou Duklu. V pátek čekáme polojasno až oblačno, postupně se vyjasní s teplotami kolem 22, na jihu Moravy bude až 27 stupňů.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Takové byly zprávy v 6. Adam Kořice, s vámi společně startujeme páteční ranní vysílání z datem 3. července. Doufám, že jste se na dnešek dobře vyspali. A teď už Lenka Filipová a její věnování.

půl se rádio pro radost ze života. Páteční ráno, 3. červenec, přeji pohodové vstávání. Po šesté naše letní kino a v něm Karel Zich, písnička Hodinky nejdou z filmu Slunce, seno, ero,

0: Rozhlas Rádio pro radost ze života. Přeji hezké páteční ráno z datem 3. července do 6:30. Ještě určitě Karel Hála, písnička Hádej Matildo. Budeme rádi, když navštívíte i naše facebookové stránky. My jsme na adrese www.facebook.com/český impuls. Společně s vámi tam řešíme českou muziku let 60. až 80. Každý den se tam snažíme přidat nějaký příspěvek, který vy komentujete. Některé z vašich reakcí se dostanou i do našeho éteru. Zkrátka Facebook Rádia Český impuls je takovou naší prodlouženou rukou a pokud nechcete, aby vám něco uniklo, určitě nás sledujte i tam www.facebook.com/český impuls, tam nás najdete. Teď už česká muzika let 60. až 80. Karel Hála, přeji hezké ráno.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.

0: Tady je Český impuls, rádio pro radost ze života. Po půl sedmé si páteční ráno z datem 3. července zpříjemníme další muzikou let 60. až 80. Petra Janu, píseň Moje malá premiéra, také Jirka Korn, ze všeho nejdřív nahrávka Hráli jsme kličkovanou v podání Dalibora Jandy. Teď už ale rychlý přehled zpráv, zakončený počasím v podání naší redakce.
1: Hezký den. Český tým záchranářů se vrátí z Venezuely tuto neděli. Na Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary v podvečer přiletěl americký herec Dustin Hoffman. Počet potvrzených obětí zemětřesení ve Venezuele vzrostl na 2595. Francouzská vláda bude v souvislosti s vlnou veder čelit v pondělí hlasování o nedůvěře. Rychlobruslařka Martina Sáblíková si vzala dlouholetou partnerku Nikolu Zdráhalovou. A dnes čekáme polojasno s oblačností, místy s doznívajícím deštěm nebo přeháňkami. Večer bude pak oblačnost. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů Celsia. Tolik krátké zprávy a Tomáš Zemánek.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Rychle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Máme po půl sedmé, na řadě je naše první ranní hudební dvojce a ta nabídne písničky s otiskem Poděbrad. Čeká nás Jitka Zelenková, skladba Mít svůj kout, a pak nás také nemine Marta Kubišová, písnička Depeše. A prosím vás, obě tyhle zpěvačky studovaly na Poděbradském gymnáziu. Pojďme na muziku let 60. až 80. a přeji pohodový poslech.
1: Hudební dvojice
2: aneb jeden za 18, druhý bez dvou za 20.

0: Radio Český Empul se přeji hezké ráno, pátek, 3. červenec, pomalu, ale jistě se nám blíží 7. hodina. Do zpráv celou ještě určitě Hana Zagorová, Petr Kotwald, Standa Hložek, písnička Jinak to nejde. 734-787-981, to je číslo k nám, můžete nám napsat na náš WhatsApp a nebo klasickou SMSku. Já začínám sbírat vaše zprávy ohledně počasí. Zajímá mě, do jakého pátečního rána jste se probudili. Dejte vidět a zapojte se do ranního vysílání Radia Český Impuls i vy. Těším se na naši spolupráci.
1: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
2: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.

0: Jo, Český impuls. Zprávy v 7.
1: Dobré ráno, jsme rádi, že nás posloucháte a na oplátku teď nabízíme čerstvé zprávy. Dnes je Tomáš Zemánek. Muž a děti po zasažení bleskem na táboře na Jindřichohradecku jsou v pořádku. Včera opustili nemocnice. Děti byly hospitalizované v Jindřichově Hradci a muž v Českých Budějovicích. Blesk udeřil v úterý večer na táboře Učí měře do stromu a odtud zasáhl sekundární výboj 5 dětí ve věku od 10 do 15 let a dospělého ve stanech. Muž byl krátce v bezvědomí. Už po příjezdu záchranářů byli všichni bez potíží. V nemocnici zůstávali kvůli preventivnímu pozorování. Kriminalisté vyšetřují děčínského primáře. Podezřívají ho z předávkování pacientů opiáty. Případ podle CNN Prima News vyšetřují jako vraždy spáchané na více osobách. Na primáře podala trestní oznámení nemocnice a lékaře postavila mimo výkon práce. Kolika pacientů se případ týká, zatím není jasné. České automobilky zažívají nejlepší léta. Loni měli druhý nejsilnější rok v počtu vyrobených osobních aut, o něco slabší než předloni. Absolutní rekord v minulém roce ale trhla tuzemská výroba autobusů.
2: Z našich výrobních linek sjelo přes 5 500 autobusů a téměř 1,5 milionu funglových osobáků. Automobilový průmysl dává práci zhruba 500 000 Čechů. Předseda divize dodavatelů a účelových organizací Miroslav Dvořák pro Impuls důrazně odmítl, že bychom byli montovna.
3: Jsme dodavatele. Škodovka má veliký vývoj, Bosch má vývoj. I když máme slevárny, tak ty věci musíme vyvinout tak, abychom ho vyrobili, abychom ho odlili.
2: Našim továrnám se daří prosazovat i v zahraničí. Nejvíc aut posíláme do Německa. Podle prezidenta Sdružení automobilového průmyslu Martina Jána se nám daří, přestože právě u našich sousedů se výroba spíš utlumuje.
4: Ono se říká, že když Německo kýchne, tak Česká republika chytí rýmu. Tady se ukazuje, že export Evropy nám pořád svědčí.
2: Dobrý rok tuzemských automobilek nezhatil ani 60% propad výdělku ve slezském závodě Hyundai v Nošovicích. Tamní fabrika se prý připravuje na chystané výzvy v technologiích a zákonech, což musí dělat i všichni ostatní.
1: To byl náš reportér Michael Ransdorf a my se podíváme na sport, protože na fotbalovém šampionátu padl další rekord. Až do včerejšího večera platilo, že králem fotbalových mistrovství světa mezi gólmany je legendární Ital Walter Zenga. Ten držel v roce 1990 neprůstřelnost 517 minut v kuse. Jeho šňůru ale včera překonal Španěl Unai Simón vítězstvím v prvním kole playoff nad Rakušany 3-0. Jeho čisté konto se táhne už od posledního mistrovství světa. Na šampionátu v Kataru naposledy inkasoval v duelu proti Japonsku. Jeho neprůstřelnost má v tuhle chvíli 519 minut. Zengu tak překonal o 2 minuty. No a nakonec počasí čeká polojasno s oblačností, místy s doznívajícím deštěm nebo přeháňkami. Večer ubude oblačnosti. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů Celsia. Tolik zprávy a Tomáš Zemánek.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
5: 4 minuty po 7 hodině, Tome, děkujeme, uslyšíme se zhruba za takovou půl hodinu. Pátek, 3. červenec, Adam Kořica přeje dobré ráno. Před námi je prodloužený víkend a právě na ten jeden volný den se zaměříme v ranním tématu, respektive na všechny ty 3 dny, co vás čeká. To rádi uslyšíme více už za pár minut. Teď Naďa Urbánková, Prázdný expres, dobré ráno. Prázdný.

0: Zbyněk, který hlásí jasno a 14 stupňů, o 2 stupně méně má paní Helča v Kraslicích. Pozdravujeme, přejeme hezké ráno, za malou chvíli letní kino a v něm Valdemar Matuška.
1: Dnes na Českém Impulzu.
0: Skupina Olympic, skladba Dej mi víc své lásky a taky zpěvák ze skupiny Tým Palo Habera. Tohle složení nabídne naše páteční ranní impulzovic Krabička, více uslyšíme po 7:30. Kolega Saša Hemala si chystá své televizní tipy, co si nesmíme nechat ujít v rámci televizního vysílání, dozvíme se o 12:30. Před námi je prodloužený víkend, někdo bude mít tu možnost, že si ho užije, a to bez práce, jiní do práce budou muset. Nás zajímá, jak to budete mít vy o tomto prodlouženém víkendu. Někdo bude na chalupě, někdo jede na dovolenou, někdo si konečně odpočine doma a mě zajímá, jak strávíte prodloužený víkend vy. 604-111-211, toto je číslo k nám, první reakce, komentáře. Zhruba za takových 5-6 minut, máme 7:45 a teď už letní kino a v něm písnička Jo, třešně zrály, která zazněla ve filmu Rebelové. Dobré ráno.
1: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: Dobré ráno, zdravím vás z našeho rádia, pátek 3. červenec, do půl osmé, za malou chvíli další muzika let 60. až 80. Před námi je prodloužený víkend, někteří si užijou 3 dny bez práce a ty 3 zmiňované dny si každý představuje jinak. Někdo vyráží na chalupu, někdo na dovolenou a někdo si konečně odpočine doma. A nás dnes ráno zajímá, jak strávíte prodloužený víkend vy, jak budou vypadat vaše následující 3 dny. Budete odpočívat nebo dohánět resty, co jste si odkládali právě na prodloužený víkend, kdo u vás doma rozhoduje, jak bude volno vypadat a kam nejraději vyrážíte, když je den volna navíc.
1: Dobré ráno, kdo rozhoduje, kam pojedeme? No, máme 3 psy, takže to už je trošku překážka. Pak tam jsou slepičky, husy, kachny, takže vlastně my jezdíme na zahradu, protože nás to tam baví. A to ještě přibydou křepelky a všecko je to na maso. Tak přeju hezký den, Jarda.
0: No, tak snad to neplatí pro ty psy. Co vy, když máte volno navíc, co děláte jako první? To nás zajímá, číslo k nám je 604 111 211. A teď už další muzika, ale 60. až 80. Přeji hezké ráno.
2: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Zatím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V PRE hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
4: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.

0: Minuta po půl osmé, posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života, pátek, 3. červenec, přeji dobré ráno, stejně jako paní Dáša Míše od Řípu, která hlásí 18 stupňů a pofukující vítr. Hezké ráno i vám, paní Dášo, další zprávy ohledně počasí sbíráme buď to na našem WhatsAppu, nebo prostřednictvím klasické SMS zprávy, číslo je stejné 734-787-981. Minuta po půl osmé, naproti mě je kolega Tomáš Zeman. Tomáši, mikrofon je tvůj a ty máš pro nás nejnovější zprávy.
1: Hezký den, jsou tu krátké zprávy. Americká popová hvězda Taylor Swift a hráč amerického fotbalu Kells úřadně uzavřeli sňatek před dnešními oslavami v New Yorku. Počet potvrzených obětí zemětřesení ve Venezuele vzrostl na 2595. Na Odře v Ostravě hynuly ryby kvůli nedostatku kyslíku po dešťové přívalové vlně. Český tým záchranářů se vrátí z Venezuely postižené zemětřesením tuto neděli. A na Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary v podvečer přiletěl americký herec Dustin Hoffman. Dnes čekáme polojasno s oblačností, místy s doznívajícím deštěm nebo přeháňkami a nejvyšší teploty mezi 21 a 25 stupni Celsia. To byly krátké zprávy a Tomáš Zemánek.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: pátek, 3. červenec, do 8. za malou chvíli další písničky let 60. až 80. Teď ale ranní téma. Je před námi prodloužený víkend, v pondělí je státní svátek, ono svátek státní je i v neděli, takže to tak trochu vyšlo nešikovně, ale zaplať pán Bůh aspoň za ten jeden volný den. No a nás zajímá, jak budou vypadat vaše 3 dny bez práce, pokud tedy si budete moc dopřát tento luxus, někdo vyráží na chalupu, někdo na dovolenou a někdo si konečně odpočine doma. A nás ráno zajímá, jak strávíte prodloužený víkend vy.
1: Co budu dělat o prodlouženém víkendu? Vzhledem k tomu, že 5.7. mi bude 57, takže 2x5, 7, takže 6.7. budu střízlivět. Hezký den, Jirka.
0: No, tak tady je plán jasný, hlavně to moc nepřežente a předčasně, všechno nejlepší. Co vy, když máte volno navíc, co děláte jako první, jak budou vypadat vaše následující 3 dny? Budete odpočívat nebo dohánět resty, co jste si odkládali právě na prodloužený víkend? Kdo u vás doma rozhoduje, jak bude volno vypadat a kam nejraději vyrážíte, když je den volna navíc? 604-111-211, do zpráv celou s kolegou Tomášem Zemánkem. Teď naše muzika, let 60. až 80. Hezké ráno.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: 3 kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
4: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 8.
1: Krásné ráno přeje a další zprávy nese Tomáš Zemánek. Úhyn ryb zaznamenali rybáři na Odře v Ostravě. Důvodem byl nedostatek kyslíku ve vodě po přívalovém dešti. Voda s sebou nesla splašky, kaly a bahno. Pomoc poskytli rybám hasiči, kteří čeřili hladinu řeky ve snaze dodat do vody více kyslíku. Řeku přehradili nornou stěnou, která zachytávala už uhynulé kusy ryb. Po vlně veder hynuly i ryby na Břeclavsku. K prudkému poklesu rozpuštěného kyslíku ve vodě došlo včera u jezu v Bulharech. I tam byly instalované norné stěny a vodu hasiči s pracovníky povodí Moravy provzdušnili. Do Karlových Varů dorazil Rain Man. Americký herec Dustin Hoffman převezme na mezinárodním filmovém festivalu Křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii. 88-letý držitel dvou Oscarů uvede zítra svůj legendární film Absolvent. Do Karlových Varů už dorazili i další američtí herci Jesse Eisenberg a Harvey Keitel a režisérka a herečka Maggie Gyllenhaal. Ta dnes převezme cenu prezidenta festivalu Karlovy Vary. Zítra pak uvede svůj nejnovější autorský počin film Nevěsta. Šikmý kostel v Karviné po letech opět září historickými barvami. V jednom z nejvyhledávanějších moravskoslezských chrámů právě dokončili obnovu střechy a fasády. Kostel se znovu zbarvil do bílé, šedé a červené.
2: Fasáda je šedobílá, červeně září střecha. U fasády nešlo jen o její barevnost, ale také o obnovu, protože dlouhodobé naklonění kostela způsobené poddolováním stavbu poškodilo. A co se týče střechy, eternitovou krytinu z 90. let minulého století nahradily pálené střešní tašky typu bobrovka. Po celou dobu oprav probíhaly v kostele bohoslužby a jen loni chrám navštívilo víc než 16 000 lidí. Teď o letních prázdninách se tady konají každý pátek, sobotu a neděli i komentované prohlídky.
1: Tolik naše zpravodajka Eva Panošová a my jdeme na zprávu sportovní, i když teď netradičně, protože Martina Sáblíková je vdaná paní. Bývalá rychlobruslařka si vzala dlouholetou partnerku a reprezentační kolegyni Nikolu Zdráhalovou. Obě atletky tvoří pár už 13 let. Veřejně přiznaný, stejně jako orientace olympijské ikony, je pak něco přes rok. Když se sportovkyně seznámili, Zdráhalová teprve dospívala, zatímco Sáblíkovou už znal celý olympijský svět. Dnes je jim 30 a 39 let a na Instagramu už se chlubí fotkou v bílém. Zatímco mladší Nikola pozuje v šatech, starší Martině fanoušci chválí oblekovou vestu, košily a kalhoty. Příspěvek, který má už 100 000 lajků, si vystačil se strohým komentářem Naše navždy a už nazbíral i spoustu gratulací od slavných osobností. Ozval se Petr Čech, Eva Farná nebo Monika Absolonová. Nakonec samozřejmě počasí, dnes čekáme polojasnost oblačností, místy s doznívajícím deštěm nebo přeháňkami. Večer oblačnosti ubude. Nejvyšší teploty mezi 21 a 25 stupni Celsia. Tolik zprávy a Tomáš Zemánek.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: 8:05, Adam Kuřice je stále s vámi, přeji hezké ráno. Svátek dnes slaví dámy s jménem Radomíra, pánové s jménem Radomír, pozdravujeme. A teď už další muzika, ale 60. až 80. duet Mosty, Lenka Filipová, Karel Zich, tady na Rádiu Český impuls, pátek 3. červenec.

když potkala jsem vás. Byl večer mlhavý, já slyšela váš hlas, byl pyšný jako vy. Ne, já se nedivím, vždyť byl jste jako král. Vrak láno šedivým, ten pane asi stál. A pod raglánem frak a slečno pod paží. Můj Bože, krásnou tak, že to až...

Slyšíte je být? Když odjel noční vlak, ta slyšna jela s ním. A to, co bylo pak, i to já dobře vím. Ta slečna vzala vám vše, co vám mohla vzít. To všechno dobře znám. Ten prázdný, pustý byt. A co život? Ten je váš. Je plný nadějí. Tak pijte na kuráž. A žijte.

Vy pláčete, pane? To ne, to já nechtěla, to ne. Sedněte si ke mně. Napijte se. Tak vám bude líp. Fakt? Líp, líp, líp.

0: Minuta po čtvrt na devět posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Koukám na náš WhatsApp na číslo 734-787-981. Dobré ráno nám z Jičínska přeje pan Jiří, který hlásí 18 stupňů, a také nás pozdravuje paní Eva z Neratovic, která hlásí stále slunečno a 18 stupňů. Moc děkuji za spolupráci, pozdravy, posíláme na zpátek, přeji hezké ráno a za malou chvíli letní kino, píseň z filmu S tebou mě baví svět.
1: Dnes na Českém impulzu.
0: Naše další hudební dvojce nabídne zmoklé písničky. Zpívat bude Ladislav Štajdl a pak také uslyšíme Petra Reska. Více prozradím po půl deváté. Večerní program našeho rádia nabídne hudební žánry, jakými jsou country, folk a trampská muzika. Startujeme po 19. hodině. Pátek 3. července, já vám přeji hezké ráno, no a dnes 85, respektive zítra 85 oslaví herec Oldřich Vlach. Tak pokud byste mu chtěli popřát, klidně nám napište, v jaké roli máte pana Vlacha nejradši, www.facebook.com/Český impuls, tam nás najdete. No a když jsme u těch filmů, tak teď vás nemůžu chodit do naše letní kino, máme v něm Helenu Vondráčkovou písničku Vzhůru k výškám, 8:45.
1: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: Pátek, 3. červenec, do 8:30, do zpráv s kolegou Tomášem Zemánkem, naše ranní téma. Čeká nás prodloužený víkend, někteří si budou moci užít 3 dny bez práce. No a tohleto volno si každý představuje trochu jinak. Někdo vyráží na chalupu, někdo na dovolenou a někdo si konečně odpočine doma. A mě zajímá, jak strávíte prodloužený víkend vy.
1: Co se týká toho využitýho dne, tak já využiju ten den navíc k tomu, že si udělám prodloužený víkend a vyrazíme s manželkou na kola do Nového Boru. Kouknu na Panskou skálu, Skalní hrad, Sloup a tak dále. Ale v neděli se sejdeme 4 kluci, co jsme spolu absolvovali polygrafickou školu v Rumburku a kde jsme v roce 1989 maturovali. 2 z nich jsem viděl asi 2x a 1 vůbec. A to právě proto, že oni jsou ze severu Čech a já od Příbrami. Tak držte palce, ať nám to vyjde. Standa.
2: Tady Miloš, můj plán na víkend je jasný. Dneska si po práci jedu do Prahy pro vnučku skoro 4letou. Budeme jim mít s babičkou poprvé bez rodičů na víkend. No a v neděli vrátíme a v pondělí to budeme rozdejchávat.
0: Tak to je hezké, užijte si víkend s vnučkou. Co vy, co budete dělat, když máte volno navíc, jak budou vypadat vaše následující 3 dny? Budete odpočívat nebo dohánět resty, co jste si odkládali právě na prodloužený víkend? Kdo vás doma rozhoduje, jak bude volno vypadat a kam nejraději vyrážíte, když je den volna navíc? 604 111 211. Zrovna včera jsem se bavil s jedním klukem, že toho čeká výlet, taková menší dovolená v Chorvatsku. Dneska ráno vyráží, ono je fajn, že vlastně za 8 hodin tam jste sednete do auta a je to co by dub, no a budou si to myslím prodlužovat nějak do středy. Tak pokud i vás čeká nějaký takový podobný výlet, určitě nám zavolejte. No a my si teď do zpráv s kolegou Tomášem Zemánkem do 8:30 hrajeme muziku let 60. až 80. Dobré ráno.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Gouda 100 gramů s apkou za 14,90 a cukr krupice bílý kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
5: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák 0,5 litru za 12,90 a platan světlé výčepní 0,5 litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.

0: 4 minuty po půl deváté posloucháte Český Impuls, rádio pro radost ze života. Přeji hezké ráno. Připomínám, že na čísle 734-787-981 stále sbírám zprávy ohledně vašeho počasí. Můžete napsat klasickou SMSku a nebo klidně poslat zprávu na náš WhatsApp. Za malou chvíli Lešek Semelka a skladba Jména. Já už mám teď jedno jméno na mysli, je to jméno Tomáš Zemánek, který už tady pokukuje naproti mě. Tomáši, zapínám tě mikrofon a ty máš pro nás nejnovější zprávy. Hezké ráno i tobě.
1: Dobré dopoledne s krátkými zprávami. Kvůli netěsnosti potrubí jsou v Praze 4000 domácností bez teplé vody. Poslanci by měli zahájit závěrečné schvalování rozsáhlé stavební novely. Počet potvrzených obětí zemětřesení ve Venezuele vzrostl na 2595. Americká popová hvězda Taylor Swift a hráč amerického fotbalu Kels úředně uzavřeli sňatek před dnešními svatebními oslavami v newyorském Madison Square Garden. A tenisté Lehečka, Nosková a Bousková jsou ve třetím kole Wimbledonu. Dnes v Česku čekáme polojasno s oblačností, místy s doznívajícím deštěm nebo přeháňkami. Večer oblačnosti ubude. Nejvyšší teploty mezi 21 a 25 stupni Celsia. To byly krátké zprávy a Tomáš Zemánek.
2: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Tam, kde zem duní, kopyty stát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Není nutno, aby bylo přímo veselo.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: pátek, 3. červenec, blíží se 9. hodina, před námi je prodloužený víkend a my v ranním tématu zjišťujeme, co budete dělat během prodlouženého víkendu. Někdo vyráží na chalupu, někdo na dovolenou, někdo si konečně odpočine doma, jiný musí být v práci. No a mě zajímá, když máte volno navíc, co děláte jako první, jak budou vypadat vaše následující 3 dny. Budete odpočívat nebo dohánět resty, co jste si odkládali právě na prodloužený víkend. Kdo vás doma rozhoduje, jak bude volno vypadat a kam nejraději vyrážíte, když je den volna navíc?
1: Čau, tady Jirka. No, den volna je navíc, ale jak pro koho? Já třeba v pondělí ve 2 ráno vyrážím a jedu na Slovensko skládat, pak domů. To se vrátím v úterý, jede se dál, takže klasický normální týden. Čau, pěkný den všem.
2: Tady Jana z Horního Slavkova. Zítra vyrážíme na moji milovanou Moravu, samozřejmě Moravské Slovácko, kde nesmí už chybět sklípky, koupání, turistika, památky. Už se strašně těším po náročném měsíci. A samozřejmě taky bereme z našeho 4. parťáka, který s náma jezdí.
0: Chápu, užijte si to, ten váš program zní báječně. My do zpráv celou, do novinek ze světa zpravodajství pouštíme další muziku let 60. až 80. Pojďme na to, přeji pohodový poslech.
3: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
4: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na dovolené nejen odpočíváte, ale i objevujete a poznáváte. Lenka také chvilku neposedí.
5: Albánie se stala oblíbenou destinací. Tato rozmanitá země je vhodná jak pro aktivní dovolenou, tak lenošení na dlouhých písčitých plážích. K výletům lákají hory a nedotčená příroda. Milovníci historie ocení množství starověkých památek, některé najdeme i na seznamu UNESCO. Gurmáni ocení zdejší kuchyni, která čerpá inspiraci ze středomořských a balkánských chutí. Díky pozvolnému vstupu do moře je Albánie ideální pro rodiny s dětmi i starší cestovatele. Třešničkou na dortu jsou necelé 2 hodiny letu, ať už z Prahy, Pardubic, Brna nebo Ostravy. Příjemné ceny jsou dalším velkým lákadlem. Proč tedy nevyužít nabídky Last Minute Léto a nestrávit prázdniny třeba v Albánii?
4: Blue! Svou vysněnou dovolenou hledejte na bluestyle.cz.
6: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.

mi voňavou pusu a já v okamžiku tom jsem přesvědčen. Nemůže být nad krásnou Anne. Má bílou pleť jako sníh za to.

0: Radio Český impuls. Zprávy v 9.
1: Hezké dopoledne s čerstvými zprávami přeje Tomáš Zemánek. Část Prahy se ocitla bez teplé vody. Dodávky přerušila netěsnost na primárním potrubí vedení na rozhraní Michelské a Ohradní ulice. Porucha se dotýká podle pražských vodovodů a kanalizací 13 000 domácností v Praze 4. Obnovení dodávek společnost předpokládá ve večerních hodinách. Karlovy Vary se načas stávají středobodem Česka. Dnes v lázeňském městě startuje jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu. Na programu je zahajovací ceremoniál v hotelu Thermal a vítání prvních vzácných hostů. Tím nejslavnějším je letos Dustin Hoffman. 88-letý Američan se pro nás Čechy nejvíc proslavil rolí autisty Rainmana, ve které zářil po boku Toma Cruise.
2: Ray, víš, jaká je druhá odmocnina z 2030?
3: 46,15192304.
4: Myslím, že je to úžasný, mohl by pracovat pro NASA nebo něco takového.
2: Kdybys měl dolar a utratil 50 centů, kolik peněz by ti zbylo?
3: Asi 70.
4: To je příliš pro NASA.
1: Hoffman dnes obdrží cenu prezidenta festivalu. Sklízet uznání ale dorazila taky Maggie Gyllenhaal, režisérka letošní adaptace Frankensteinovského příběhu snímku Nevěsta. Festival potrvá 8 dní až do příští soboty a nabízí program jak pro akreditované návštěvníky, tak i širokou veřejnost. Český tým záchranářů se vrátí z Venezuely v neděli. Oznámili to hasiči na síti X. Zhruba 70 členů českého USAR týmu odletělo z Prahy v sobotu a ve Venezuele se zapojilo do záchranných akcí v neděli 28. června. Prohledávají trosky budov, které se zřítily kvůli zemětřesením z minulého týdne. Podle posledních údajů je potvrzených úmrtí zhruba 2600. Desítky tisíc lidí se ale stále pohřešují. Do Venezuely přijeli pomáhat týmy z několika desítek zemí. Některé se už ale vracejí domů. Podle agentury Reuters před Českem své mise oznámili ukončit záchranáři ze Švýcarska a z Německa. Další Češi se probojovali do třetího kola tenisového Wimbledonu. Jiří Lehečka porazil na londýnské trávě Slováka Molčana. Linda Nosková zdolala Osoriovou z Kolumbie a Marie Bousková si poradila s Italkou Grantovou. Neuspěli naopak Jakub Menšík a Karolína Plíšková. O postup do osmifinále si dnes zahrají tři české tenistky. Karolína Muchová se utká s tajskou kvalifikantkou Savang Keovou. V souboji krajanek proti sobě nastoupí předloňská šampionka Barbora Krejšíková a Nikola Bartuňková. No a nakonec krátká zpráva o počasí. Čekáme polojasno s oblačností, místy s doznívajícím deštěm nebo přehánkami. Nejvyšší denní teploty mezi 21 a 25 stupni Celsia. To byly zprávy a Tomáš Zemánek.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
5: 4 minuty po 9. hodině. Tome, děkujeme za zprávy. Adam Kořica přeje hezké páteční dopoledne. 3. červenec a teď už Dalibor Janda, píseň Snad jsem si měl všímat víc.

0: Koukám na náš Facebook. Zítra, prosím vás, oslaví 85. herec Oldřich Vlach a vy mu můžete popřát na našem Facebooku, který najdete na adrese www.facebook.com/Český impuls. Paní Alena Šimková píše krásné narozeniny. Paní Iva Horáčková hodně zdraví do dalších let, dodává. Dále koukám, že pan Josef Šotr píše, pane Vlach, přeji hodně zdraví a pohody. Pan Jan Kořínek píše Kajík, Vondřich, Forever, otoč to do Mnichova. Tak to je jedna ze známých hlášek pana herce Oldřicha Vlacha. Tak co vy, v jakém filmu, seriálu pana Vlacha máte nejradši? Co byste mu popřáli? www.facebook.com/Český impuls, tam nás najdete. Máme minutu po 9:45. Za malou chvíli Karel Gott, píseň Život je bílý dům.
1: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: Minuta po půl desáté, posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života, pátek 3. červenec, přeji hezké dopoledne. Ze Sázavy nás zdraví paní Maruška, která hlásí 17 stupňů, jasnou oblohu. Paní Maruško, děkuji za spolupráci všem, kteří jste dnes napsali opět zprávy ohledně počasí, přišlo jich hodně a to i na náš WhatsApp. Vážím si toho, no a pokračujeme v muzice let 60. až 80. Na řadě je teď skupina Saturn, písnička Na kytaru kluci v parku hrají. Máme minutu po půl desáté.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje český impuls. 5 deka, 10 deka, 20 deka, 30 deka, kilo chleba, kilo cukru, jeden rohlík, jedna deka, všechno máme, co kdo chcete, odkvete jen si na čtyři. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Za mostem v úzké ulici je krámek z dálky vonící, meduňkou, rdesnem, s kořicí, ale hlavně
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

protože tvá ústa přikazují žít. Bez nich noc je pustá, ve dne není klid. Protože tvůj hlas stříbrná je nit, obdaruje nás vším, co může cít. Protože snad každý muž svou ženu má, miluje ji navždy, sílu svou dá. A protože žena sama nechce být, proto člověk dlouho, dlouho chtěl by žít.

0: 10:45, posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Pátek, 3. červenec, před námi je prodloužený víkend, některé čeká víkend, respektive dny bez práce. No a to si každý představuje trochu jinak. Někdo vyráží na chalupu, někdo na dovolenou a někdo si konečně odpočine doma. A právě o tom bylo dnešní ranní téma. Mě zajímalo, jak strávíte prodloužený víkend vy. Ptal jsem se, jak budou vypadat vaše následující 3 dny, když máte volno navíc. Co děláte jako první? Odpočíváte nebo doháníte třeba nějaké resty? Co jste si odkládali právě na prodloužený víkend? Kdo u vás doma rozhoduje, jak bude volno vypadat? A kam nejraději vyrážíte, když je den volna navíc?
1: Čau, tady Jirka. No, den volna je navíc, ale jak pro koho? Já třeba v pondělí ve 2 ráno vyrážím a jedu na Slovensko skládat, pak domů, to se vrátím v úterý, jede se dál, takže klasický normální týden. Čau, pěkný den všem.
2: Tady Jana z Horního Slavkova. Zítra vyrážíme na moju milovanou Moravu, samozřejmě Moravské Slovácku, kde nesmí už chybět sklípky, koupání, turistika, památky, už se strašně těším po náročném měsíci. A samozřejmě taky bereme z našeho 4. parťáka, který s náma jezdí.
3: Tady Miloš, můj plán na víkend je jasný. Dneska si po práci jedu do Prahy pro vnučku skoro 4letou. Budeme jim mít s babičkou poprvý bez rodičů na víkend. No a v neděli vrátíme a v pondělí to budeme rozdejchávat.
0: Užijte si víkend, minuta po 9:45. Za malou chvíli Vítězslav Vávra, písnička Holky z Gimplu.
4: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
5: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 59,90, trvanlivé plnotučné mléko, litr s apkou za 12,90 a svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.

odech uvádí jako uragán, jako uragán. Žhavé slunce řeže ramenou, každý paprsek má tisíc hran, se svým stádem pustou zemí.

středách neby ze všech stran. Stovky kopit pustou zemí letí, jako uragán. Písek v dartech, písek v obočí, omývá od nespočetných ran. Se svým stádem pustou zemí letím,

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 10.
1: Hezký den s poslechem našeho rádia přeje Tomáš Zemánek a pro tuto chvíli nese čerstvé zprávy. Místo odjezdu na tábor, vybalování kufrů. Tenhle scénář ve středu potkal necelou stovku dětí z dětských domovů, kterým se očekávané letní zpestření rozsypalo z hodiny na hodinu. Problematické jednání spolku Tábory Aurora mělo poškodit ne jeden, ale řadu dětských domovů. V den plánovaných odjezdů místo svozových autobusů dorazil mail s informací o zrušení pobytů kvůli komplikacím s ubytováním. Zatímco tedy domovy krizově stahovaly zaměstnance z dovolených a museli neplánovaně obnovovat standardní režim, situaci už hodnotil ombudsman Ministerstva školství pro ústavní a ochranou výchovu Štěpán Jílka. Ten chování Táboru Aurora označil za totální prasárnu. I on tak přispěl k internetové vlně emocí, ale naštěstí i solidarity. Aby děti o prázdninovou zábavu nepřišly, spolky Blíž domovu a Znesnáze 21 rychle zareagovali veřejnou sbírkou. Její kýžené 2 miliony korun lidé naposílali během několika hodin a prozatím přidali i stovky tisíc navrch. Otevřená je ještě dnes. Peníze mají posloužit na tábory, náhradní letní výlety, ale i pokrytí mimořádných nákladů dětských domovů. V Česku roste počet volných bytů na prodej. Navzdory silnému růstu cen nemovitostí a jarnímu zdražení hypoték, tak může být letošní rok pro lidi schánějící vlastní bydlení překvapivě dobrý. Růst nabídky je znát především v nejžádanějších lokalitách, tedy v Praze a Brně. Vyšší nabídka podle serveru Novinky.cz sama o sobě neznamená, že by ceny bytů v dohledné době měly klesnout. Zdražování sice zpomaluje, jeho tempo ale stále zůstává nadprůměrné. V New Yorku se v blízkosti sídla OSN zapálil muž z Tibetu. Chtěl tímto způsobem vznést apel za nezávislost tohoto území, které má pod kontrolou Čína. New Yorkská policie incident potvrdila a uvedla, že muž popáleninám podlehl. Tento týden vstoupil v platnost nový čínský zákon o etnické jednotě. Vytváří sdílenou národní identitu mezi 55 etnickými menšinami. Tibeťané po celém světě se proti tomuto zákonu postavili. Znepokojení nad novým zákonem vyjádřili i Spojené státy a Evropská unie. Na fotbalovém šampionátu padl další rekord. Až do včerejšího večera platilo, že králem fotbalových mistrovství světa mezi třemi tyčemi je legendární Ital Walter Zenga. Ten držel v roce 1990 neprůstřelnost 517 minut v kuse. Jeho šňůru ale včera překonal Španěl Unai Simon vítězstvím v prvním kole playoff nad Rakušany 3-0. Jeho čisté konto se táhne už od posledního mistrovství světa. Na šampionátu v Kataru naposledy inkasoval v duelu proti Japonsku. Jeho neprůstřelnost má v tuto chvíli 519 minut a Zengu tedy překonal o 2 minuty. A nakonec počasí, jako vždycky, čekáme polojasno s oblačností, místy s doznívajícím deštěm nebo přeháňkami a nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů Celsia. To byly zprávy a Tomáš Zemánek.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
2: Odbyla 10. hodina, Adam Kuřica je stále s vámi při hezké páteční dopoledne s datem 3. července. A teď už další muzika let 60. až 80. na řadě je Marie Rotrová s písní Štěstí.

0: Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Do půl jedenácté ještě určitě naše letní kino, písnička Sladké mámení z filmu S tebou mě baví svět. Za malou chvíli uslyšíme Helenu Vondráčkovou. V pořadu Máme Česko rádi pojedeme na Vysočinu, a to na zámek v Jaroměřicích nad Rokytnou. Ten se pyšní, prosím vás, římskými lázněmi. Více se dozvíme o půl jedenácté.
1: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
2: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější.

0: Tady je Český impuls, rádio pro radost ze života. Přeji hezké páteční dopoledne. 3. červenec naše dopolední hudební dvojce nabídne písničky o radosti, více si řekneme po 10:30. Teď už ale pořád máme Česko rádi a po dnešním dílu vás, prosím vás, bude tak trochu bolet za krkem.
1: Máme Česko rádi.
2: V Máme Česko rádi se dnes vypravíme na Vysočinu, na výstavní zámek do Jaroměřic nad Rokytnou. Jako vždy vytáhnu to nejpodstatnější z profesionálního turisty Miroslava Tausiga. Dobrý den.
3: Dobrý den. No tak, Jaroměřický zámek by měl každý obdivovatel památek určitě aspoň jednou v životě navštívit. Nyní je sice barokní, ale najdete v něm pozůstatky i z renesance. Zdát ho budou posluchači podle červeno-bílého zdiva chrámu svaté Markéty a obří kupolí.
2: Já se přiznám, že jsem Jaroměřice pro současné pěkné počasí vybrala hlavně kvůli zahradám, tedy francouzské zahradě a anglickému parku za říčkou Rokytnou. Takže část výletu můžou posluchači strávit procházkami pod širým nebem ve velmi pěkně upravené zeleni. Kdybych si měla vybrat prohlídkový okruh, tak asi ten, který zahrnuje sala terénu s římskými lázněmi. Něco takového na českých zámcích není úplně obvyklé. Na stejném okruhu nás zavedou ještě do hudebních salonků, kde si vyslechneme, jak bývaly Jaroměřice v minulosti centrem kulturního života. A k vidění tu je kromě obvyklých hudebních nástrojů třeba i harfa.
3: No tak na mě toho už moc nezbylo, ale já vás aspoň doplním sálem předků s překrásnou freskou. Další je na stropě čínského salonu, takže ať se posluchači připraví, že budou mít notně dlouhou dobu zakloněnou hlavu.
2: To samé ovšem platí i pro prohlídku chrámu svaté Markéty. I strop kopule zdobí opravdu oslňující freska. Za něco takového by se nemusel stydět žádný chrám třeba v Římě. Hana Kracíková, Máme Česko rádi.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio pro radost ze života. Páteční dopoledne, 3. červenec, blíží se nám 11. hodina. Po zprávách už se na vás těší kolega Honza Benešovský. My si do té doby teď poslechneme naši hudební dvojici a ta nám spojila písničky o radosti. Čeká nás Jiří Schellinger, nahrávka Hudba radost dává. A pak nás také nemine Jirka Korn, skladba Radost až do rána. No, my jsme Rádio pro radost ze života, jak se říká, v nejlepším se má skončit a já se tedy rozloučím radostnou muzikou. Jsem Adam Kořica, za sebe vám přeji hezký pátek, hezké páteční dopoledne. I nadále si ho užijte s naším rádiem. Pokud máte před sebou volný víkend, tak si pořádně odpočiňte. Vy, co budete muset být v práci, tak ať vám to utíká. No, ale já se na každého z vás budu těšit zítra po 6. hodině raní. Společně rozjedeme víkend pro radost ze života. Mějte se krásně, naslyšenou a hlavně se opatrujte.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Hudební dvojice
4: Anet Vrána k vráně sedá.

0: zprávy v 11.
1: Hezký den s dalšími zprávami, za mikrofonem je Tomáš Zemánek. Základních obilovin se letos sklízí v Česku méně, podle odhadu Českého statistického úřadu necelých 6 470 000 tun. To je oproti loňsku o 16% méně. Odhadovaná sklizeň řepky klesne meziročně o 17%. Důvodem jsou mimořádná jarní sucha. Odhad je podle statistiků výrazně nižší i než pětileté průměry sklizeň. Žně ale teprve začínají a odhady úrody se budou postupně zpřesňovat, včetně promítnutí vlivu extrémně vysokých teplot v poslední dekádě června. V Česku se loni narodilo nejméně dětí za posledních 240 let. Poklesl i průměrný počet dětí na ženu. Důvodů je více. Jak ale vyplynulo z průzkumu agentury NMS, tím hlavním možná překvapivě nejsou pro rodiče finance. Tři pětiny se nejvíc obávají toho, do jakého světa by děti přivedly. Mají strach z válek nebo třeba nepříznivého ekologického vývoje. Zhruba stejný podíl dotazovaných pak uvedl, že dávají přednost volnosti a zážitkům. Finanční situace je mezi překážkami až na třetím místě. Start jubilejního 60. filmového festivalu v Karlových Varech je ve znamení novinek. Chystá se dronová show, která nahradí dřív tolik populární ohňostroj. Před hotelem Thermal, tedy v centru dění, zase zaujme větší červený koberec. Festival sleduje i náš reportér Dušan Valenta.
2: Zdravím z Varů, kde se vše točí kolem Dustina Hoffmana a dalších filmových hostů, kteří tu už jsou. Všechny čeká slavnostní zahájení a tradiční červený koberec. Letos je širší a delší. Celkem má 30 metrů. Úvod festivalu přitom obstará dokument o fotbalovém zápase mezi Argentínou a Anglií z mistrovství světa z 86. V němž slavně úřadovala boží ruka Diega Maradony. Mezitím už ale poběží další zahajovací projekce s doprovodnými akcemi a dochystá se i dronová show.
1: Tolik tedy Dušan Valenta a my pojďme do zahraničí. V Pakistánu se zřítil autobus do hluboké strže. Zahynulo nejméně 40 lidí, dalších 8 je zraněných. Podle agentury AP byl autobus přeplněný a jel nepřiměřenou rychlostí. Dopravní nehody jsou v Pakistánu poměrně běžné kvůli špatnému stavu silnic, nedostatečnému prosazování dopravních předpisů a riskantnímu řízení, a to zejména v horských oblastech. Krátká informace o sportu. Během večerního a nočního zápasu si postup mezi 16 nejlepších týmů na mistrovství světa vybojovalo Španělsko proti Rakousku a Portugalsko proti Chorvatsku. Dnes večer, přesněji řečeno o půlnoci, se představí další hvězda šampionátu Lionel Messi se svojí Argentinou, který vyzve Kapverdy. No a ještě krátká informace o počasí. Čekáme maximální denní teploty mezi 21 a 25 stupni Celsia, a to za polojasné oblohy. Tolik zprávy a Tomáš Zemánek.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Krátce po 11. hodině v pátek 3. července zdraví Honza Benešovský a rovnou posíláme diskohrádky. Hana Zagorová, Petr Kotvald, Stanislav Hložek.

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Bláznivý, chtěli křídla pro svůj let, dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět, chtěl si prachy na mejdan.

0: posloucháte Český impuls, dopolední vysílání. V našem letním kině promítáme létajícího Čestmíra. Už za malou chvíli bude zpívat Michal David a potom třeba Marie Rotrová nebo Miroslav Žbirka. Hrajeme ve vašem televizoru a na chytrém telefonu jednoduše a v nejvyšší kvalitě. Český impuls, jsme tady.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.

0: Posloucháte Český impuls, dopolední vysílání. Turistika, cestování, výlety, všechny tyhle radosti obsáhneme taky v dnešním vysílání. S Hankou Kracíkovou například v pořadu Máme Česko rádi zamíříme do zámku v Jaroměřicích nad Rokytnou, kde mají římské lázně. Tak to je první věc a s cestovatelem Jirkou Kolbabou budeme pokračovat v poznávání Singapuru. Máme to nabité, zajímavé, atraktivní a to samé vlastně platí i pro muziku. Za chviličku Karel Zich, Věra Špinarová se Zdeňkem Manem nebo Jitka Zelenková na Českém impulzu.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Kdo vchází do tvých snů, má lásko, když nemůžeš v noci spát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Posloucháte Český impuls rádio pro radost ze života, pátek 3. července. Pojďme do impulzovic krabičky. Zpívat nám budou Karel Gott s Marcelou Holanovou a Petra Janů přidá pár slov v komentáři ke slavné legendární písni. Čau lásko, tak příjemný poslech, krásné dopoledne, ve 12 si poslechněte hlavní zpravodajskou relaci Český impuls.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Petra Janů uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
4: Čau lásko je jeden z nejznámějších hitů Karla Svobody. A já děkuji osudu, že od něj mám taky několik opravdu podařených písniček, třeba S láskou má svět naději nebo Říkej mi. Vždycky jsem obdivovala, jak výrazné melodie dovedl napsat. Na Čau lásko slyšíte, že v nich bylo něco italského, ale i česká zpěvnost. Některé byly dost náročné, ale když si je člověk zpíval od srdce, zněly naprosto přirozeně.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v poledne.
1: Hezké poledne, jsou tu zprávy, které do studia nese Tomáš Zemánek. Část Prahy je bez teplé vody. Dodávky přerušila netěsnost na primárním potrubí vedení na rozhraní Michalské a Ohradní ulice. Porucha se dotýká podle pražských vodovodů a kanalizací 13 000 domácností v Praze 4. Obnovení dodávek společnost předpokládá ve večerních hodinách. Nepochopitelný čin se odehrál před pražským Rudolfínem. 40-letý muž tam poškodil kladivem dvě sochy. Způsobil tak škodu kolem 90 tisíc korun. Pachatele na místě policie zadržela. Při výslechu odmítl sdělit, proč sochy poničil. Podle policie muž tloukl do dvou kamenných soch sfink, které střeží boční schodiště Rudolfína. Jsou součástí bohaté vnější výzdoby této budovy, postavené podle plánu Josefa Zítka a Josefa Šulce. Soud ukázal na viníky Kellnerovi smrti. Porota jednomyslným verdiktem rozhodla, že k úmrtí českého miliardáře vedlo fatální zpoždění záchranné akce. Společnost TLM včas nenasadila záložní vrtulníky ani neaktivovala svůj nouzový plán. Celou škodu porota podle zpravodajského portálu iDnes.cz stanovila na v přepočtu 158 milionů korun. Hygienici si vzali na paškál letní tábory. V Libereckém kraji zjišťují, jak se organizátoři vyrovnali s novými letošními pravidly. Povinnosti vedoucích rozebírá Kateřina Hochmanová z krajské hygienické stanice.
2: Jsou to jednak stran zdravotní dokumentace, vybavení lékárničky, potom se díváme na to, jak pestrý jídelníček je, vybavení umývárnami, jak často se kde děti sprchují, jestli mají k dispozici teplou vodu, toalety, jak jsou vybavené.
1: Některé tábory zvládají hygienické předpisy plnit bravurně i přes polní podmínky. Kontroloři narazili například na základnu s moderně vybavenou kuchyní, se sporáky, kamny, ledničkou a mrazákem, nebo spíš přímo ve skále. V létě zvládají hygienici v Libereckém kraji prověřit zhruba stovku táborů. A nakonec informace o počasí. Dnes čekáme nejvyšší denní teploty mezi 21 a 25 stupni Celsia a k tomu polojasnost oblačností. To byly zprávy a Tomáš Zemánek.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: 3 minuty po hodině 12. Skončily zprávy. Štěstí je krásná věc. Jak zpívá Richard Miller, Honza Benešovský za mikrofonem. Dobré poledne.
4: Například východ slunce a vítr ve větvích. Nebo písem tichou, jak padající.

si za něj lekal blíž. Jo, jo, karton na dvorek a taky porcelán. S modrýma cibulkama, tapety parmazán. 5 kilo hráků, lebo džinsy, Calvin Klein. Tak...

České písničky 60. až 80. let. Rádio

0: Český impuls. Dobré odpoledne. Za chvilku zase začneme trhat vstupenky do našeho letního kina. Pomyslně připomeneme si seriál Píseň pro Rudolfa III. Písničkou Tisíc mil. Helena Vondráčková a Valdemar Matuška. Alexandr Hemala ten zkoumá dnešní televizní program. Výsledky nám řekne v televizní chvilce přesně v 12:30. A u toho všeho je s vámi Honza Benešovský. Hezké odpoledne. Český impuls.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to.

0: Posloucháte odpolední program Českého impulzu. Zveme vás do televarieté na začátku 90. let. To bude. V pořadu smějeme se s Alexandrem Hemalou po 16. hodině. Nicméně na téma televizní program Saša ztratí pár slov i v tuto chvíli, protože nastudoval aktuální program na dnešní večer. Tak pokud i o prázdninách tu a tam zasednete před obrazovku, můžeme posloužit. A za chvilku další písničky. Iveta Bartošová s Michalem Davidem, Petr Spálený nebo Ivana Andrlová na Českém impulzu.
1: Televizní tipy Alexandra Hemaly.
2: Ani v létě by naši mladí diváci neměli přijít o své oblíbené animované snímky. Ten dnešní nás zavede daleko od našeho domova, až tam, kde vládnou tygři. Ale také démoni. Hrdinou snímku Tygří strážce je totiž chlapec Tom, který vyrůstá s babičkou a ta ho právě před démony chrání pomocí magických talismanů. Tom se i díky bojovníkům zvěrokruhu začne učit ovládat své síly a účinně čelit nepříteli. Animáč Tygří strážce 20.00 Nova Cinema. V roce 1991 se Zdeněk Troška rozhodl završit svou trilogii komedii Slunce, seno, erotika. Po sametové revoluci přišla i nová doba, kdy i herci se mohli před kamerou pohybovat ve velmi sporém oblečení, někdy i bez něho. Řada komických situací se odehrává i za hranicemi naší vlasti. Hoštičtí totiž vyrazí za kolegy zemědělci až do Itálie. Slunce, seno, erotika, 2020, televize Nova. Dvě ikony francouzského filmu Alain Delon a Jean-Louis Trintignant se sešly jako úhlavní nepřátelé ve snímku z roku 1975 s názvem Povídka o policajtovi. Ten první si zahrál policajta, který si právě v archívu vyzvedává složku patologického zabijáka, který právě uprchl z psychiatrické léčebny. Povídka o policajtovi začíná ve 20 hodin na ČT2. Přeji hezký nejen televizní večer.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Já, ač mám spánek bez snů, mě včera sen se zdá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Zavři pusu, ať jsi spát, vždyť už bude brzo den.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Posloucháte Český impuls, před námi je hudební dvojice, ve které si zahrajeme dvě písničky, řekněme, s otiskem Poděbrad, protože obě zpěvačky, které nás čekají, studovaly na poděbradském gymnáziu. Nejprve Jitka Zelenková, dáme si Mít svůj kout, a potom Marta Kubišová, zahrajeme legendární Depeši. Tak příjemný poslech, Honza Benešovský zdraví od mikrofonu Českého impulzu v pátek 3. července a na 13. hodinu už pro vás připravujeme novou zpravodajskou relaci.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
4: Hudební dvojice
5: aneb jeden za 18, druhý bez dvou za 20.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Jedu takhle tábořit, Škodou sto na Oravu. Spěchám, proto riskuji, projíždím přes Moravu.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy ve 13.
1: Hezký den. Královéhradecká policie pátrá po čtveřici podvodníků. Muži okrádají hlavně starší lidi podvodnou nabídkou nátěru střechy. Kriminalisté vyšetřují případ z května, kdy se čtveřice mužů se seniorem dohodla na částce. Po dokončení práce si ale řekla mnohonásobně víc. Na seniora pak vyvinuli psychický nátlak a přiměli ho k výběru hotovosti v bance, kam ho odvezli. Následně se ukázalo, že práce na střeše byla odbytá a neodborná. Podvedených může být víc. Policie proto vyzvala případné další poškozené, aby se jí ozvali. Tragická havárie na Havlíčkobrodsku zavřela silnici 38 u obce Štoky. Čelně se tu srazily dvě nákladní auta. Po nehodě vzplály, oba řidiči zemřeli. Požár je v tuto chvíli zlikvidovaný. Zásah na místě ale stále probíhá. Silnice je neprůjezdná, policie odklání dopravu. Uzavírka potrvá několik hodin. Policisté doporučují na cestu mezi Jihlavou a Havlíčkovým Brodem volit jinou trasu. První červencový víkend patří na Moravě dnům lidí dobré vůle. Dvoudenní akce probíhá už po 27. Jako vždy míří na Velehrad tisíce lidí.
2: Sobota patří na Velehradě jako už tradičně bohatému kulturnímu programu, samozřejmě nejenom jemu. Mimo jiné zpestří DLDV neboli Dny lidí dobré vůle sourozenci Ulrichovi. Ti zdobí naši hudební scénu už docela dost přes půl století. Neděle to je pak hlavní pouť a tisíce poutníků. Letos, co se počasí týče, velmi v pohodě. Být to o týden dříve, měli by zdravotníci u slovutné baziliky práce asi jako ještě nikdy. Jan Čadá, Rádio Impuls, Velehrad.
1: Na trávě v londýnském All England Clubu dnes zabojují tři české tenistky o postup do osmifinále. Karolína Muchová se utká se soupeřkou z Tajska. V souboji krajanek proti sobě nastoupí předloňská šampionka Bára Krejčíková a Nikola Bartuňková. Obě hráčky program uzavřou na kurtu číslo 18. Sobota bude skoro jasná až polojasná, během dne oblačná, přechodně se zatáhne, lokálně může zapršet. Naměříme teploty od 19 do 24 stupňů, na jižní a střední Moravě může být až 28. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Zprávy v jednu hodinu jsou za námi, před námi spousta muziky právě po 13. hodině. A celé to nakopne Heidi Janku, sláva bláznivým nápadům. Honza Benešovský u mikrofonu, hezké odpoledne z Českého impulzu.

0: Senát.
1: Posloucháte Český rozhlas, odpolední vysílání, za chvilku další muzika. Jiří Korn bude zpívat, Karel Zich nebo Jana Kociánová. Mimochodem, ta písnička od Jiřího Korna patří do našeho letního kina, protože zazněla ve filmu Padesátka. S cestovatelem Jirkou Kolbabou se potkáme za chvilku. Jirka bude mluvit o tom, jak si lidé léčí spálená chodidla po chůzi po žhavých uhlících. Bude to v rámci singapurského putování, tak si na to počkejme. Dobré odpoledne, Český impuls rádio pro radost ze života.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
3: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
4: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě.

0: Dobré odpoledne, tady je Český impuls, rádio pro radost ze života, pátek 3. července. Za chvilku bude zpívat Jana Kratochvílová, Publikum tvé jsem já. No a my všichni teď budeme tvořit publikum cestovatele Jirky Kolbaby, který nás bere do Singapuru, které čtvrtí může cestovatel navštívit v tomto místě světa. Jirka má slovo.
1: Cestujeme s Jirkou Kolbabou.
0: Která z těch čtvrtí tě zaujala nejvíce?
2: Já bych k návštěvě doporučil zejména koloniální čtvrt, kde můžeme vidět objekty, které připomínají dávnou britskou armádu, nebo Malá Indie, Little India, no to je něco fantastického. Tam cítíme vůni těch koření a můžeme si tam dát fantastická jídla, zúčastnit se hinduistických slavností v chrámech. Určitě nesmíme zapomenout na čínskou čtvrt, ve které já jsem zažil nejkrásnější zážitky. Výborně se tam nakupuje, je to něco úžasného. A hned z čínské čtvrti přejdeme třeba na takovou plochu, která je blízko přístaviště a můžeme se svést třeba lodí do Sentozy, což je takový ostrov, který je plný atrakcí. Skutečně Singapur, pokud někdo letí třeba do Pacifiku nebo do Austrálie, aby tam udělal několika denní přestávku, stojí vždycky za to. Pro každého je tam zábava, pro mladého i pro dospělého, pro materiálně i pro duchovně smýšlejícího člověka.
0: Jirko, na závěr by se hodil nějaký mimořádný zážitek, pokud se ti přihodilo něco, co lze za tento zážitek označit právě v Singapuru.
2: Jednou jsem se tam v noci zúčastnil mnohahodinové oslavy hinduistické. Bylo to v chrámu Sri Mariaman. Vyznávali jsme jednu bohyni a lidé tam chodili po ohni, po žhavých uhlících. Ten firewalking provozovali. Představ si, že těch věřících, kteří vstupovali do té 3metrové vany se žhavými uhlíky, bylo celkem 5000 a byl to neuvěřitelný zážitek pro všechny smysly.
0: A všichni přežili, všichni to rozchodili.
2: Všichni přežili, všichni poté vstoupili do mléka, které utišuje ty případné rány a byli opravdu duchovně očištěni.
0: Tolik cestovatel Jirka Kolbaba a Honza Benešovský.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Je tam brána zdobená, cestu otevírá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Posloucháte Český impuls, odpolední vysílání. Přírodu sužuje dlouhodobé sucho, tak to zkusíme teď malinko zmírnit, aspoň pocitově, v naší hudební dvojici. Zahrajeme si zmoklé písničky. Ladislav Štajdl, Mžíti do vlasů, a potom Petr Rezek, Nejkrásnější déšť. Kéžby, pátek 3. července, Honza Benešovský u mikrofonu a dobré odpoledne.
1: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Hudební dvojice
5: aneb 1+1.

0: A to je Český impuls.
1: Ten, kdo nezná hukot vody, lopatkama vířený, jako já, jo, jako já. Kde hucenský slapy nezná, sírou pekla sířený, ať se na hucenský šípy najmout dá, jo, ho, ho. Ten, kdo nepřekl.

se nočním chladem chvěl, ať se na hucanský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve do hrabem. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho. Ten, kdo nezná noční zpěvy, zarostaný k lodníků, jako já. Jo, jako já. Ten, kdo cítí se bejt chlapem, umí dělat hrdy kuk.

jako já. Kdo chce celý noci čuchat pekelnýho ohně smrad, ať se na hucom spíší vynajmout dám. Jo-ho-ho. Kdo chce zhrdnout třeba zítra, komu je to všechno, kdo je sám, no jako já.

0: páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo ho ho, jo ho ho, jo ho ho.
1: I takhle hraje Český impuls.
2: Jen tři kříže z bílýho kamení někdo do písku poslá.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.
3: Říkej mi
1: celý den.
3: Co toužím slyšet, říkej mi. Na hlas i tiše, říkej mi.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy ve 14.
4: Hezký den. Soud rozhodl v případu Martinka, chlapečka, kterému Češi vybrali na léčbu. Česká průmyslová zdravotní pojišťovna tak dál musí řešit, jestli léčbu chlapce ze Šumperska zaplatí. Jak informoval iDNES.cz, Ostravský krajský soud tak rozhodl včera. Martínek trpěl vzácným genetickým syndromem AADC. Ten zastavil jeho vývoj na úrovni několika měsíčního kojence. Chlapec léčbu za 100 milionů korun podstoupil před 2 lety ve Francii. Díky penězům z veřejné sbírky stav chlapečka se zlepšuje natolik, že na podzim by měl jít do školky. Jihlavská policie obvinila žháře. 24-letý muž podle detektivů založil 12 požárů. Zadrželi ho minulý týden v Třešti na koupališti. Požáry muž zakládal od loňského jara. Podle vyšetřovatelů způsobil mnoha milionové škody. Hrozí mu až 8leté vězení. Stíhaný je na svobodě. Muž podle policie oheň rád sledoval, byl pro něj zdrojem adrenalinu. Nakonec ho sám pomáhal hasit. V části Moravy kvůli dlouhotrvajícímu suchu hrozí požáry. Dnes dopoledne na to upozornil Český hydrometeorologický ústav. Výstraha platí po zbytek dnešního dne a po celou sobotu. Lidé žijící v Jihomoravském, Olomouckém a Zlínském kraji by proto neměli v přírodě rozdělávat oheň, vypalovat trávu nebo odhazovat cigaretové nedopálky na zem. Americké národní parky lákají na digitální detox. Lidé záměrně vyhledávají místa bez signálu. Soukromé chaty v divočině jim dokonce nabízejí speciální boxy, kam můžou telefony zamknout.
5: Turisté v USA vyhledávají odlehlé oblasti parku jako Grand Canyon nebo Death Valley, kde není mobilní signál. Na tento trend reagují soukromí provozovatelé ubytování v okolí divočiny. Ti do svých lesních chat instalují uzamykatelné boxy. Hosty motivují k tomu, aby do nich telefony během pobytu schovali. Místo mobilů pak nabídnou klasické papírové mapy a společenské hry. Digitální detox je sice hitem, většina Američanů se bez telefonu ale stejně neobejde. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
4: Zítra bude slunečno a větrno, večer se místy čeká déšť. Naměříme teploty od 19 do 24 stupňů, na jihu Moravy bude až 28. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
6: Český impuls, odpolední program, Dalibor Janda, vždycky jsem to já. První písnička po zprávách, Honza Benešovský u mikrofonu. Příjemný poslech.

0: Pátečeský impuls, za chvilku znovu roztočíme promítačku našeho letního kina a dáme si Křemílka a Bochomůrku. Pohádky z mechu a kapradí, písnička Cestu znám jen já a Karel Gott. To nás čeká hudebně, potom Hanka Kracíková a turista s povoláním Mirek Tausik. Necháme tady další tip na skvělý výlet, v pořadu Máme Česko rádi. Pojedeme na Vysočinu, na zámek v Jaroměřicích nad Rokytnou, který se pyšní Římskými lázněmi. Tak abyste věděli, co nás čeká v příštích minutách na Českém impulzu.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

si kšandy, pozdravuj vaštovky a muzikoty hraj. Pohostil mě slivovici, představil mě mářce, posadil mě na lavici z dubového pražce, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muzikoty hraj. Provedl mě domem, nikde kousek z diva, všude samej pražec, jen Máňa byla živá, to je to jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muzikoty hraj.

plakáty nás informují, připracovat dráze, pakliže ti vyhovují. Rychlost šmír a saze, vždyť je jaro, zapni si kšandy, pozdravuj vlaštovky a muziku ty hraj.

kraj. A naučíš se skákat tak, jak to umí vrabec, když na nohu si pustíš železniční pražec, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muzikoty hraj. A když má děvče střepové rádo svého chlapce, posílá mu na vojnu železniční pražce, vždyť je jaro. Zapni si kšandy,

před děvčaty z Třebové. Chlubil jsem se silou, posvedl jsem praže znače, že odvezli mě s kýlou, vždyť je jaro. Zapni si k šandy, pozdrav.

0: si kšandy, lítali vlaštovky a zelená se háj.
1: Posloucháte Český impuls, dopolední vysílání. Za chvilku Jitka Zelenková, Když se narodíme, potom setkání, slavný hit Hany Zagorové a Drupyho, ale teď přinášíme tip na výlet. Po dnešní Máme Česko rádi vás bude určitě bolet za krkem.
2: Máme Česko rádi.
3: V Máme Česko rádi se dnes vypravíme na Vysočinu, na výstavní zámek do Jaroměřic nad Rokytnou. Jako vždy vytáhnu to nejpodstatnější z profesionálního turisty Miroslava Tausiga. Dobrý den.
4: Dobrý den. No tak, Jaroměřický zámek by měl každý obdivovatel památek určitě aspoň jednou v životě navštívit. Nyní je sice barokní, ale najdete v něm pozůstatky i z renesance. Zdát ho budou posluchači podle červeno-bílého zdiva chrámu svaté Markéty a obří kupolí.
3: Já se přiznám, že jsem Jaroměřice pro současné pěkné počasí vybrala hlavně kvůli zahradám, tedy francouzské zahradě a anglickému parku za říčkou Rokytnou. Takže část výletu můžou posluchači strávit procházkami pod širým nebem ve velmi pěkně upravené zeleni. Kdybych si měla vybrat prohlídkový okruh, tak asi ten, který zahrnuje sala terénu s římskými lázněmi. Něco takového na českých zámcích není úplně obvyklé. Na stejném okruhu nás zavedou ještě do hudebních salonků, kde si vyslechneme, jak bývaly Jaroměřice v minulosti centrem kulturního života. A k vidění tu je kromě obvyklých hudebních nástrojů třeba i harfa.
4: No tak na mě toho už moc nezbylo, ale já vás aspoň doplním sálem předků s překrásnou freskou. Další je na stropě čínského salonu, takže ať se posluchači připraví, že budou mít notně dlouhou dobu zakloněnou hlavu.
3: To samé ovšem platí i pro prohlídku chrámu svaté Markéty. I strop kopule zdobí opravdu oslňující freska. Za něco takového by se nemusel stydět žádný chrám třeba v Římě. Hana Kracíková, Máme Česko rádi.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Českým impulzu Valdemar Matuška. Pojďme do krabičky, do naší hudební klenotnice, odkud už voní majoránka. Zpívat bude Karel Zich, komentář ke slavné písničce připojí Lucie Vondráčková. Tak dobré odpoledne, příjemný poslech a ve 3 hodiny zase hlavní zpravodajská relace.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
2: Vietku právě pokračuje výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký sortiment výrobků pro váš domov i zahradu. JISK – Scandinavian Sleeping and Living.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Gouda 100 gramů s apkou za 14,90. A cukr krupice bílý kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
4: Lucie Vondráčková uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
5: Nejkrásnější písnička od Karla Zicha je podle mě Máš chuť majoránky. Hudbu složil můj táta Jiří Vondráček a když budete dávat bedlivý pozor, tak při sledování snowboardiáků uslyšíte, jak si přesně tuhletu písničku zpívá Jiří Langmajer ve sprše.
6: Oči do kořán a v těch očích tání vešla jsi do mých brán, já tě pozval dál. Jenže od těch chvil

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 15.
1: Hezký den. Start filmového festivalu v Karlových Varech je ve znamení novinek. Třeba se místo ohňostroje chystá dronová show. Před hotelem Thermal, tedy v centru dění, zase zaujme větší červený koberec. Jubilejní 60. festival sleduje Dušan Valenta.
2: Zdravím z Varů, kde se vše točí kolem Dustina Hoffmana a dalších filmových hostů, kteří tu už jsou. Všechny čeká slavnostní zahájení a tradiční červený koberec. Letos je širší a delší, celkem má 30 metrů. Úvod festivalu přitom obstará dokument o fotbalovém zápase mezi Argentínou a Anglií z mistrovství světa z 86. V němž slavně úřadovala boží ruka Diega Maradony. Mezitím už ale poběží další zahajovací projekce s doprovodnými akcemi a dochystá se i dronová show. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: Kellnerova rodina se dočká odškodnění. Americký soud ukázal na viníky smrti 56-letého českého podnikatele. Porota Fenkorič na Aljašce jednomyslně rozhodla, že k úmrtí českého miliardáře vedlo fatální zpoždění záchranné akce. Společnost včas neaktivovala nouzový plán. Pozůstalým po českém miliardáři má vyplatit v přepočtu 158 milionů korun. Uvedl to zpravodajský web iDnes.cz. Tragická nehoda mezi Jihlavou a Havlíčkovým Brodem si vyžádá ještě hodiny dopravní uzávěry. O život přišli dva řidiči obou kamionů, které se čelně srazily na silnici 38 u obce Štoky. Řidiči musí v místě počítat s dopravními komplikacemi. K nehodě došlo ve 10:45 dopoledne, zasahovaly u ní všechny složky integrovaného záchranného systému. Vozidla, která na uzavřené silnici uvízla, policisté postupně otáčeli. K Zemi se nebezpečně blíží teleskop NASA. Experti proto do vesmíru vyslali trojramenné robotické kosmické plavidlo, aby dalekohled zachránilo dřív, než schoří v zemské atmosféře. Observatoř SWIFT je ve vesmíru od roku 2004. V důsledku slunečních bouří se ale blíží k Zemi rychleji, než se předpokládalo. Robotický tahač má dalekohled zachytit a vynést výš. Pokud se mi se podaří, mohl by SWIFT už v září opět zkoumat vesmír. V sobotu nás čeká větrné počasí, bude jasno až polojasno, místy oblačno, s teplotami do 24 stupňů, na Moravě bude až 28. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Zprávy jsou za námi a teď Marcela Holanová. Žárlí jim potom Petr Spálený, Nezmaři nebo Josef Melen. Ale to už bych předbíhal, Honza Benešovský u mikrofonu. Pěkné odpoledne a příjemný poslech.

0: soudu trestání.
1: Posloucháte Český impuls, za chvilku zase roztočíme promítačku v našem letním kině. Připomeneme si film Jak básníkům chutná život písničkou V tom. Iveta Bartošová a Karel Černoch budou s námi. Honza Benešovský přeje dobré odpoledne, sem tam se taky mrkněte k nám na Facebook, ať jste v obraze, ať víte, co je nového v rádiu, taky tam bývají soutěže, různá témata, můžete lajkovat, komentovat, nabrat si nové přátele. Adresa www.facebook.com/Český impuls.
2: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
3: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
5: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: odpoledne v pátek 3. července. Pokud na dnešek, na ten páteční večer připravujete něco na zahradě a teď máme na mysli třeba nějaké grilování, opékání, posezení, tak nezapomeňte, že Český impuls k tomu nabízí fantastickou hudební kulisu, kterou zastřešujeme názvem Písničky k táboráku. A myslíme tím všechny ty skvělé folkové, trampské a countryové písně, které velmi dobře znáte. Tak vyzkoušejte třeba právě dnes po 19. hodině na Českém impulzu.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Dneska už mě fóry nějak nejdou přes spisky. Stojím s dlouhou kravatou na bedně od whisky.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Mám už tváři sníh, to léta můžou být.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Posloucháte Český impuls, my vás zveme do televariété na začátku 90. let, bude to ve čtvrt na pět v pořadu Smějeme se s Alexandrem Hemalou. Saša už je v rádiu, za chvilku si sedne do studia, přesně ve 4 hodiny. Honza Benešovský přeje krásné odpoledne a ještě posílám do hudební dvojice písničky plné radosti. Jiří Schellinger začne, hudba radost dává, to je název písně, a potom Jiří Korn, radost až do rána. Mějte radost ideálně celý život. Přeju dobré odpoledne a zase někdy naslyšenou na Českém impulzu.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: 3 kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
3: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
4: Hudební dvojice.
5: Anet. Dva jsou víc než jeden.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 16.
1: Hezký den. Kvůli pádu lanovky na Ještěd padla obvinění. Státní zástupce obžaloval 3 lidi a právnickou osobu. To jsou České dráhy, které lanovku v době havárie vlastnily. Obvinění jsou z přečinu obecného ohrožení z nedbalosti se sadbou až 10 let vězení. Tragická nehoda se na Vysuté lanovce v Liberci stala v říjnu 2021. Při pádu jedné z kabin zemřel průvodčí. 13 cestujícím v druhé kabině se nestalo nic díky jejich průvodčí, který aktivoval ručně záchrannou brzdu a zastavil kabinu, která po přetržení tažného lana prudce zjížděla zpátky k dolní stanici. Kabina zůstala viset na nosném laně 15 metrů nad zemí. Cestující museli vyprostit hasiči. První červencový víkend patří na Moravě dnům lidí dobré vůle. Dvoudenní akce probíhá už po 27. Jako vždy míří na Velehrad tisíce lidí.
2: Sobota patří na Velehradě jako už tradičně bohatému kulturnímu programu, samozřejmě nejenom jemu. Mimo jiné zpestří DLDV neboli Dny lidí dobré vůle sourozenci Ulrichovi. Ti zdobí naši hudební scénu už docela dost přes půl století. Neděle to je pak hlavní pouť a tisíce poutní. Letos, co se počasí týče, velmi v pohodě. Být to o týden dříve, měli by zdravotníci u slovutné baziliky práce asi jako ještě nikdy. Jan Čada, Rádio Impuls, Velehrad.
1: Počet potvrzených obětí zemětřesení ve Venezuele stoupl na 2595. Pátrání po možných přeživších stále pokračuje. Artis Brno bude v příští sezóně kopat první ligu. Klub přijal nabídku od Ligové fotbalové asociace. Nahradí tak Karvinou, vyloučenou kvůli korupci. Asociace podle soutěžního řádu nabídla místo nejprve Táborsku. To skončilo druhé v uplynulé druholigové sezóně. To ale možnost postupu odmítlo. První fotbalová liga se po doplnění Artisem Brno nebude losovat znovu. Artis bude mezi elitou startovat premiérově. V samostatné první lize se zároveň poprvé představí dva brněnské týmy. Zbrojovka v minulé sezóně suverénně ovládla druhou ligu a zajistila si návrat do nejvyšší soutěže po 3 letech. Sobota bude skoro jasná až polojasná, během dne oblačná, přechodně se zatáhne, lokálně může zapršet. Naměříme teploty od 19 do 24 stupňů, na jižní a střední Moravě může být až 28. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
0: Český impuls. Smějeme se s Alexandrem Hemalou.
3: Je tu páteční odpoledne, doufám, že u vás v pohodě a v plném proudu, ale jak praví klasik, pokrok nezastavíš. Já se totiž musím přiznat, že kromě jiného jsem ve svém mládí sbíral i pohlednice z celého světa. A když jsem nějakou exotickou získal, tak jsem vždycky měl velkou radost. No a teď se dočítám, že v Dánsku, jako v první zemi na světě, definitivně zrušili doručování dopisů a pohlednic tou klasickou poštovní cestou. No, pokrok prostě nezastavíš, ale přece jen je mi to líto. Je velký rozdíl, myslím, když vám v telefonu klikne zpráva, anebo když ve schránce najdete krásný barevný obrázek třeba buddhistického chrámu nebo Eiffelovky. No ale co, dříve v každé zemi měli také svůj typický nápoj a dnes se po celém světě pije Coca-Cola. Konečně, jak o tom krásně zpívá i Michal David.

0: České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.
1: Já vdávala se mladá a hloupá ještě víc. Těch nabídek, no, řada a žádná z nema nic. Můj Vilém voněl chleb.

0: mám takový dojem, že v těch časech minulých se vždy netrpělivě očekávalo další vydání zábavného pořadu Televarieté. Také proto, že Vladimír Dvořák a Jiřina Bohdalová byli velice vtipní, ale také tento pořad odrážel život ve své době radosti i starosti nás, televizních diváků. No a my si teď budeme moci poslechnout, jak Vladimír a paní Jiřina reagovali na začátku 90. let právě na ty naše starosti a radosti.
1: Takovýho plácání si nezasloužíme vůbec. Vážíš, chceme plácat my, tak jak se máte?
2: Ale ani se neptejte. V poslední době to za moc nestojí. Představte si, minulý týden jsem ztratila peněženku. Hned na to klíče, nechte ale to, nejen v odbytu.
1: Nechte to, co mi to vykládáte, prosím vás.
2: Vy jste se mě ptal, jak se mám.
1: Podívejte, Bohdalová, když řeknu, jak se máte, jo, tak to se neptám, co jste ztratila nebo našla. To je zdvořilostní fráze, jo. Když řeknu, jak se máte, máte říct děkuju. A co vy, jak se vede? Encore une fois.
2: Vás?
1: Och, ein mal. Dobrý večer, kolegyně. Jak se máte?
2: Děkuji. A co vy? Jak se vede?
1: Děkuji.
2: No, to je bezvadný rozhovor. Takovej ryze televizní. Pokecáme si, ale dohromady se nikdo nic nedoví. Už mi připadá logičtější ten starý vtip, jak si sejdou dva sedláci a ten jeden má na provaze kozu. A ten druhý povídá, nazdárek, tak co, jak se vede? A ten s tou kozou povídá, a co pak, o to, vede se dobře, ale málo dojí.
1: To je na tom logický, jo.
2: Když já se vás zeptám, jak se máte, tak já se ptám s upřímný starostí o vaše blaho. Mě totiž zajímá, jak jste na tom, víte?
1: Jak jsem na čem?
2: No, co?
1: Jak jsem na čem?
2: No, tak, vůbec, aha. Jo, co doma.
1: Co doma? Co doma? To jsem si říkal dlouhý leta, jsem si říkal vždycky, tak uhodila sedma, až jsem si řekl, co doma, a hned jsem vystřelil, ale v poslední době si domova vážím. Dokonce, jak roste to inkaso, můžu říct, že mi domov drahej.
2: Vy máte nějaký ekonomický problémy?
1: No, prachy nemám, ale... ekonomický problém, já spíš mám takovou ekonomickou lítost.
2: Jo.
1: 40 let nám říkali, že až vybudujeme komunismus, jo, takže bude všechno zadarmo, dokonce údajně i pro nás nestraníky. A bác ho najednou ten projekt nějak nevyšel nebo co a za všechno se furt bude platit.
2: Smiřte se s tím, že peníze budou vždycky vládnout světem.
1: S tím já bych se smířil, kdybych se mohl na té vládě trošku podílet taky.
2: Podívejte, a co kdybyste zkusil žít trošku skromnějc?
1: Jsem zkoušel, to je hrozný.
2: Ale... vzpomeňte si, jak žili naši předkové. Maso měli jednou týdně, po jídle pili H2O a večer si rozsvítili, jenom když něco hledali.
1: To byste mohla až těm prapředkům, co žili v jeskyních.
2: Ale
1: jedli všechno syrový a víte, kolik ušetřili za plyn?
2: Hejte, když nemám peníze, nestačí jenom vzdychat. Musím taky něco podniknout.
1: No jo, ale co? No. No, co, práci, věcí, práci to... nemám rád, no jo, krás to... neumím, to mě vždycky chytnou a v loteriích nemám štěstí.
2: Jestli vy nemáte něco společného s tím starým Patrikem Black and Whiteem z Aberdeenu.
1: Co já neznám.
2: No ten den co den chodil do kostela a modlil se, pane Bože, dej, ať vyhraju. Ať aspoň jednou vyhraju. A když takhle škemral po 50. pán Bůh k němu promluvil. Patriku. Neslo se kostelem. Vidím, že jsi velice pobožný. A tak bych ti tuze rád vyhověl. Ale musíš mi taky trochu vyjít vstříc. Kup si někdy los.
1: To byl kolegyně Scott. Já si losy kupuju. Mně je to jenom pech. Kdyby z 10 losů jeden jeden jediný nevyhrával, jo? Tak já ho mám určitě. To je ten můj, jo? Vidíte, a jsou lidi, že vyhrávají velký peníze. No, to jak by jinak mohli přihazovat v těch aukcích, že jo?
2: No jo, no, je to pravda. Já jsem tuhle četla v novinách, že jistý Našinec vydražil pivovar za 330 milionů. No to mi neříkejte, že to mohl vyhrát v loterii.
1: To asi ne. No. Všecko ne, něco bylo ze Skořápek.
2: No to asi.
1: Jsou jednotlivci, že skutečně mají kliku jak od mandlu, jak se říká lidově, vedle u nás v domě nějaký záděra. Přišel domů takhle a Mírnik Zdýrnik povídá ženě, která byla v prádle, povídá, Maško, hoď si něco na sebe, já jsem vyhrál milion.
2: No.
1: A ono to ví, to ježišmarja, no, fandu, milion. Taky. Co já si teď na sebe vemu, žena milionáře?
2: No,
1: a on povídá, to je úplně jedno, hlavně se oblíkni a vypadni.
2: No.
3: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmoža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab, 100 gramů za

0: musím zvládnout sám, tvrdil ve filmu Jak básníkům chutná život Karel Gott. A my si tuto písničku můžeme teď společně poslechnout a připomenout.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Páni a paní, vím, jak se ruší žál. Já tíhnu duší, jen klejny karneval.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Vezli by jsme spolu, spadli by jsme dolů, byl by konec všemu.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Jaroslav Donutil, to je skvělý herec, který, jak asi všichni víte, studoval Janáčkovu akademii muzických umění. A kolem něho byla spousta tehdy ještě nadějných začínajících herců. Jedním z nich byl i Pavel Zedníček, kterému prý v mládí přezdívali hrudníkář. A nám teď pan Miroslav prozradí, jak tato přezdívka vznikla.
1: Jaké máte vzpomínky na Čmaňu? No teď jsme o něm mluvili, Pavel Zedníček, Čmaňa, byl to můj kamarád, je to můj kamarád 20 let, chodili jsme do jedné třídy, zažili jsme spolu spoustu věcí samozřejmě. My jsme mu říkávali na škole prvně hrudníkář, když přišel ze Zlína, protože on měl takový vypracovaný hrudník a foto ukazoval. Postupem času o něj přicházel. Ale s Pavlem byla vždycky legrace a my jsme spolu legrace zažili spoustu. My jsme měli to štěstí, že jsme jako jeden z ročníků Janáčkovy akademie muzických umění vyjeli do Francie na festival do Nancy. To byl nádherný zájezd. Tam jsme přijeli, jel s náma prorektor pro věci politické, který byl velmi takový nebezpečný pán. A hned za hranicema náš jevištní mistr mu řekl, tak pane prorektore, já vám přísahám, že se nevrátím.
2: No to nemyslíte vážně.
1: Já vám přísám, že se nevrátím dřív než za 3 týdny, než ten zájezd skončí.
2: Fuj, to jsem si oddechl.
1: Ale už si na něho dával pozor. Na Čmaňu si taky dával pozor, protože Čmaňa strkal ve vlaku za obrázek, který tam byly vylepený 20 marek a to bylo velmi nebezpečný tenkrát, že? No a teď jsme tam přijeli do té Nancy a tam jsme přijeli po večeři a neměli jsme žádný jídlo a on nám tu večeři obstaral. Tam byla nějaká nadopovaná dívka a pod paží měla sendvič. A on šel a ten sendvič ji ukradl. A rozlámal ho na kousky a řekl, večeři bychom měli. A takhle postupoval prakticky den co den tam, jo. Čili za chvilku byl velmi známou osobností v té Francii, v té Nancy a lidi ho zdravili CIA a KGB, hello a to. A on měl radost a říkal, podívejte, jak mě ti Francouzi přátelsky zdraví. A vůbec mu nedošlo, pod jakým jménem ho mají, ale zavedenýho. A když jsme tam odjížděli s Pavlem Zedníčkem, tak Pavel měl tenkrát takovou dívku, snad už to můžu dneska s odstupem času prozradit, a řekl, říkali, když se loučili na nádraží, ti tam budu věrný, na žádnou Francouzku se ani nepodívám. My jsme tam přijeli, přišli jsme na ulici a on, vidíš to, dívej, je, hele. Jeden vedle druhého jsme se překřikovali, že jo, krásný Francouzky proudili kolem nás, bylo to úžasný, ubytovali nás v hotelu. Teď jsme vešli do toho hotelu, který byl z takového bývalého bordelu předělaný na hotel a teď jsme ho procházeli a Čmaňa mě říká, čověče Miro, aj záchod nám sem dali. A říkám, kde? Tady za plentu. Já jsem se tam šel podívat, říkám, to je bidet, Pavlíku, víš? A říkám, bidet, prosím tě, a udělal to tam. No tak to bylo první den byla ostuda. Ale teď jsme ulehli do postele a teď já slyším, jak on se vedle mě převaluje a furt. Říkám, co je ti? Čeče, Miro, my si se musíme dotlačit nějakou babu. Já bych si říkal furt, jak budeš věrný, a na to zapomeň, jo. Viděl jsi to venku, co tam chodí, čověče. Říkám, no dobře, no tak jo, no. Ráno se probudím v 6 a on tam nebyl. Já jsem šel na chodbu a on byl vohnutý a díval se do klíčové dírky nějakého pokoje. Já říkám, co tam děláš? Tak se převlíká baba, pojď se podívat. Tak jsem se šel podívat, nedalo mě to, že hezky to bylo, tam se paní převlíkala, opravdu vypadala pěkně a než jsem to vůbec stačil domyslet, jak pěkně vypadá, tak Čmaňa už mlátil na dveře. A říká, budeš mě tlumočit. Ona otevřela, ptala se, co si přejeme. Já jsem říkal, já se omlouvám, my jsme, že tady tak jako ťukáme, vy se patrně ubytováváte, ale tady spolužák, kamarád a vy se mu líbíte. Oh, děkuji vám, merci beaucoup. A byla taková celá jako spokojená, že se líbí a Čmaňa říká, ty, já tě hrozně chcu. A ona co říká? Já jsem mi to přeložil a ona měla už takový mírně vyděšenější výraz a říká, pánové, omluvte mě, já už odcházím, a odcházela a zavírala ty dveře a Čmaňa, lup tam nohu, jo? A ona teď viděla, že tam je ta noha, tak začala, polis, říká Čmaňa, co ona říká? Říká, ona volá policii, Pavle, měli bychom jít. A říká, ne, já ji chci, hrozně ji chci. Říká, ne, to je zbytečný, pojď pryč, nebo přijde policie a bude to ostuda. Tak jsme odešli na poslední chvilku, protože pak už běžel nějaký portýr, tam dělal ostudu.
3: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky. Odložená, splatnost, faktur. Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
4: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
5: Áčka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 17.
1: Hezký den. Paliva na prodloužený víkend podraží. Stát určil, že maximální ceny pohonných hmot o víkendu opět vzrostou. Benzin oproti dnešku zdraží o 17 haléřů na 41 korun 10 za litr. Litr nafty pak budou směr benzinky prodávat nejvýš za 37 korun 16. To je o 15 haléřů víc než dnes. Jde o maximální ceny pro víkend i pondělí. Vyplývá to z cenového věstníku, který odpoledne zveřejnilo Ministerstvo financí. Vláda v pondělí regulaci cen prodloužila do 19. července. Jihlavská policie obvinila žháře. 24-letý muž podle detektivů založil 12 požárů. Zadrželi ho minulý týden v Třešti na koupališti. Požáry muž zakládal od loňského jara. Podle vyšetřovatelů způsobil mnoha milionové škody. Hrozí mu až 8leté vězení. Stíhaný je na svobodě. Muž podle policie oheň rád sledoval, byl pro něj zdrojem adrenalinu. Nakonec ho sám pomáhal hasit. V části Moravy kvůli dlouhotrvajícímu suchu hrozí požáry. Dnes dopoledne na to upozornil Český hydrometeorologický ústav. Výstraha platí po zbytek dnešního dne a po celou sobotu. Lidé žijící v Jihomoravském, Olomouckém a Zlínském kraji by proto neměli v přírodě rozdělávat oheň, vypalovat trávu nebo odhazovat cigaretové nedopálky na zem. Fotbalové mistrovství světa se přehouplo do druhé poloviny. Po neúspěchu na fotbalovém šampionátu skončilo na dlažbě už 7 trenérů, včetně kouče české fotbalové reprezentace Miroslava Koubka. Jinak v noci na dnešek našeho času si Španělé poradili s Rakušany a později v boji o postup do osmifinále zvítězili Portugalci v boji s Chorvaty. Vyřazovací střet těchto dvou favoritů se odehraje v pondělí večer. Dnes o půlnoci se pak pozornost fotbalových fanoušků zaměří na zápas Argentiny s Kapverdami. Tým afrického ostrovního státu patří k senzacím turnaje. Po třech zápasech zůstávají Kapverdy neporažené. O postup mezi 16 nejlepších se utkají s Argentinou Lionela Messiho. Zítra bude slunečno a větrno, večer se místy čeká déšť. Naměříme teploty od 19 do 24 stupňů, na jihu Moravy bude až 28. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
0: Český impuls. Smějeme se s Alexandrem Hemalou.
2: Krásná výzva nás, přátelé, čeká už v úvodu druhé hodinky našeho zábavného pořadu Smějeme se. Správné holky, hlaste se. Tak to je název písničky, kterou svého času naspíval Vítězslav Vávra. A povídej, to je legendární písnička Petra Nováka, která zazněla i v legendárním filmu Pelíšky. Tak pojďme na to.

0: příštích minutách našeho zábavného pořadu Smějeme se, pánové Jiří Grossman a Miloslav Šimek otevřou rubriku Plný pytel problému. Tenkrát mohli diváci napsat o svých těžkostech na lísteček a tito dva se snažili svízele právě svých posluchačů a diváků nějakým způsobem rozlousknout.
1: Já vytahuju další problém. Další problém, ponocování.
2: To jsme si polepšili, to není žádný extrovní problém, ponocování.
1: Jak to, že není extrovní problém? Hele, lidi ponocujou a my pak ponocujeme kvůli nim. Proč ku příkladu musíme začínat představení v 7:30? Než přijdu domů, je půlnoc, něco si kuchtím k jídlu, budím slušný sousedy a jsou z toho nepříjemnosti.
2: To vím, co s tím chceš dělat.
1: Začínat o hodně dřív.
2: Prosím tě, to už tady bylo, hráli jsme od 6 od rána a přišel jen jeden divák a ten ještě zabloudil z báru.
1: Já zkrátka tvrdím, že ponocování by se mělo úředně zakázat.
2: To nemůžeš zakazovat, to je produkt civilizace, to se musí řešit individuálně.
1: No.
2: Podívej se, kolik hodin má spát dospělý člověk?
1: To je různý.
2: Jak to různý, čet si nějaký lékařský knihy tlustý. Kolik hodin?
1: Je to různý.
2: Není to různý. 8 hodin má spát dospělý člověk.
1: Tak z toho tě vyvedu. To je pověda. Podívej se. Tomáš Alva Edison spal ku příkladu maximálně 5 hodin denně.
2: Spal, ale měl s tím problémy. Tak dlouho si ukrajoval ze spánku, tak dlouho ponocoval, až byl nucený si vynaleznout žárovku.
1: A v tom něco je, to je fakt. Takže Edison je vlastně táta ponocování.
2: Zakladatel ponocování.
1: Ten zavinil, že lidi žijou nezdravě. A my ho za to ještě oslavujeme.
2: Co oslavujeme? My o něm učíme ve školách. O člověku, který umožnil mládeži noční život. O člověku, který tahá táty do hospod od rodin skrze vá žárovku.
1: Víte, jaký to muselo být před Edisonem krásný? Nikdo neponocoval, smrklo se, všichni šli na kutě, spát s těma, jak se jmenujou?
2: Štrosy.
1: Ne, menší, se slepicema. Vždycky klidně spali, jenom ponocný chodil po návsi a dělal to svoje hů.
2: Ponocný dělal hů.
1: No co by nedělal, byl za to placený. Dej mi 500 a já taky budu dělat na návsi hů.
2: No, o to mi nejde, ale když ponocný dělal hů, co potom dělala sova?
1: Sova?
2: No sova.
1: Antonína Sova. Psala básně. Ovšem přes den psala Antonína Sova. Proto měla tak výborný verše.
2: Já nemyslím Antonínu Sovu. Já myslím Sovu ptáka.
1: Symbol moudrosti.
2: Ano, toho myslím.
1: A co má být se Sovou ptákem?
2: No co dělala Sova pták, když ponocný dělala hu.
1: Co by dělala? Chrčela si to svý tradiční cukru a koukala Edisonovi přes rameno, jak vynalézá žárovku metlu lidstva.
2: Ale sova přeci nedělá cukru. Sova dělá hu.
1: Jo. A co potom podle tebe dělá ponocný? Cukru, že jo? Teď si to zkus.
2: To můžu. Je 1 hodina, cukru. No, to je blbost, tak no. To je. To jsem neuvážil.
1: Krátka, bylo krásně ticho, jenom ponocný chodil po návsi, všichni jde spali, protože co jinýho mohli pod mě dělat? Každej bejt ponocný nemůže.
2: No mohli hráči grošádu.
1: To nemohli, tu ještě neznali. Tu jsme vynalezli teprve my.
2: No ba ne, nevynalezli, my jsme ji pouze upřesnili a připomněli, protože Edison málem svojí žárovkou zlikvidoval.
1: Vidíš, Slávku, co ten člověk má všecko na svědomí? No nic. Já jsem rád, že jsme vyřešili problém ponocování a že jsme odhalili hlavního viníka Edisona.
2: Víš, Jirko, že vynalez ještě tu bílou, tu normální, tu pouliční žárovku, to bych mu odpustil. Ta má svoji platnost, když se sešeří. Ale že vynalez taky ty barový, mámivý světýlka, ty fujtajblový, šantánový lucerničky, tak tímto u mě Tomáš Alva Edison definitivně prohrál.
3: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
4: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Zatím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 59,90, trvanlivé plnotučné mléko, litr s apkou za 12,90 a svíjanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.

vždy, keď na strome zlomili halúsku, házali mi chlapci čerešne za blúzku.

0: Bohem všem láskám dej, povzdychne si za maličkou chvíli Petra Janů. A hned poté, co si vám dovolím nabídnout několik televizních tipů na dnešní večer.
1: Televizní tipy Alexandra Hemaly.
0: Ani v létě by naši mladí diváci neměli přijít o své oblíbené animované snímky. Ten dnešní nás zavede daleko od našeho domova, až tam, kde vládnou tygři. Ale také démoni. Hrdinou snímku Tygří strážce je totiž chlapec Tom, který vyrůstá s babičkou a ta ho právě před démony chrání pomocí magických talismanů. Tom se i díky bojovníkům z Věrokruhu začne učit ovládat své síly a účinně čelit nepříteli. Animáč Tygří strážce 20.00 Nova Cinema. V roce 1991 se Zdeněk Troška rozhodl završit svou trilogii komedii Slunce, seno, erotika. Po sametové revoluci přišla i nová doba, kdy i herci se mohli před kamerou pohybovat ve velmi sporém oblečení, někdy i bez něho. Řada komických situací se odehrává i za hranicemi naší vlasti. Hoštičtí totiž vyrazí za kolegy zemědělci až do Itálie. Slunce, seno, erotika, 2020, televize Nova. Dvě ikony francouzského filmu Alain Delon a Jean-Louis Trintignant se sešly jako úhlavní nepřátelé ve snímku z roku 1975 s názvem Povídka o policajtovi. Ten první si zahrál policajta, který si právě v archívu vyzvedává složku patologického zabijáka, který právě uprchl z psychiatrické léčebny. Povídka o policajtovi začíná ve 20 hodin na ČT2. Přeji hezký nejen televizní večer.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Kniha vázaný v kůži. Kouzel je víc než dost.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: A hobicím dál rostou křídla dravců, ústevním rolníkům touha moře plavců, na lásce té potvoře sebevědomí.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Přátelé, asi se mnou budete souhlasit, že pro režiséra je jedním z nejtěžších úkolů vybrat na správnou roli toho správného herce. Někdy se dokonce může podařit vybrat i neherce a sedne si to, jak se sluší a patří. Své o tom ví Zdeněk Troška, když objevil doktora Káju pro trilogii Slunce seno. Já vám přeji hezký večer, také krásné prožití nadcházejícího letního víkendu a naschledanou.
1: Doktor Kája, to byl taky neherec, samozřejmě, byl to číšník, já jsem to vyprávěl kdysi v televizi, možná jste to viděli. Znal jsem ho prostřednictvím Heleny Růžičkový, která chodila do toho klubu na Smíchov. Doktor Kája tam byl takový, to byla kulturní vložka. On celou tu dobu, co jsem ho znal, nikdy jsem ho neviděl. Zamračeného, naštvaného, prostě to bylo sluníčko. Jinak musím říct, že byl velice populární, stejně jako ta bába Krupáčková, když jel po Praze, tak se zastavovali lidi. Pak dokonce prodával v zoologické zahradě párky v tom stánku přes léto a říká, lidi vůbec nejdou chodit na opice se dívat nebo na tučňáky. Na mě, já jsem tady exponát číslo jedna. Takže s tím byla veliká psina všude, kam jsme přijeli. Můžu vám říct jednu věc. Doktor Kája se stal ideálem české socialistické pracující ženy. On nakoupil, uvařil, upek, umyl nádobí, uklidil, vypral, zašil, vyžehlil, pusinko, zobáčku, miláčku, poklade. No a že nepíchal bože, ten detail, to zvládne soused odvedle, že jo, to vůbec nevadilo. Takže tenkrát, když jsem ho požádal o tu roli, on tomu vůbec nevěřil. On vůbec nevěřil, že by mohl hrát ve filmu. Byť mě to kdysi řekl, když jsme tam tenkrát přišli do toho podniku, ve kterém pracoval, tak Helenka Růžičková nás představila a on říká, teda Rejžo, viděl jsem Slunce seno jahody, moc se mi to líbilo, ale mohlo to být lepší, kdybych tom hrál ještě já. Já pan neříkejte, co není může být? On říká, no to známe, kiri piri naši tiri a zítra se na mě ani nespomeneš. Takže. No a opravdu můžu říct, že uplynulo 5 let, kdy jsme začali připravovat Slunce seno a pár facek. A já jsem na něj zapomněl. A původně jsem do role doktora Káji si obsadil Oldu Kaisera. Shoda náhod, šel jsem po městě, potkal jsem skupinu svých známých, kteří šli do Hampejzu, jak se tomu říkalo. To byl podnik u Petra Voka na Smíchově. A řekl, pojď s náma, já pojď, že já nemůžu, mám nějakou práci večer ještě. A říkám, prosím vás, pracuje tam ještě takový ten číšník? A on říká, jo, Kája, Pepina, jo. No samozřejmě, pozdravujte ho ode mě moc. A šel jsem domů a říkal jsem si, já jsem tomu klukovi slíbil nějakou roličku tam, co já bych mu mohl nabít. Ježíš, já mu dám tu roli toho doktora Káji. On bude přihřátý a škopková mu bude spát blažinou, bude to ještě větší sranda. Takže taky jsem tak udělal, přepsal jsem ty titulky tam a druhý den jsem se vypravil za doktorem Kájou, teda filmovým, za Pepičkem, Stárkem do podniku. On když mě viděl, říkal, holky, pomoc, Rejža za mnou přišel, je. Tam taky, jo, tohle to tam hrál. Já pa Pepičku jdu za váma. On říkal, no to je dost, jeden. A je pa, ne, já jdu za váma pracovně, tady vám nesou scénář. A on říkal, no a dál. Je pa, no vy jste řekl, že by to mohlo být lepší, to Slunce seno, kdybyste v tom hrál vy, my teď budeme dělat druhý díl, tak já vás beru za slovo, mám pro vás roli, tady doktor Kája. Dobrý, a dál. Tady se vám napsal ty všechny obrazy, vypsal, ve kterých hrajete, takhle to vypadá, podívejte se, máte to tu zaškrtnutý. Ještě něco nebo co? Mě panu, kdybyste něčemu nerozuměl, tady je moje telefonní číslo, zavolejte, my sejdeme se, budeme si vyprávět o scénáři. A dál? A to se na něj zůstal koukat, říká, promiňte, ale já vám nerozumím. Ne? Tak já vám to řeknu, když tomu nerozumíte. To už je dneska asi 13, kdo mi chce vyvést aprílem. Ono bylo 1. dubna. Jeba Ježíš, ale mi to vůbec nenapadlo, že dneska apríl. Ne, Rejžo, podívejte se, až sem přijede limuzína a zastaví tady před Hampejzem a bude tam na ní napsáno filmové studio Barrandov, pak tomu uvěřím. Za 14 dní, na to jsme dělali kamerové zkoušky na Barrandově, zastavila Volha, tam bylo napsáno filmové studio Barrandov, Kája vycházela z Hampejzu doprovázen servírkama a kuchařema, loučil se s nimi a s Bohem, Hollywood volá, Bohem, jo. Nased do limuzíny. A myslel si, že to je nějaká recese, že s ním objedeme dům, zase ho vysypeme. Ne. Limuzína ho dovezla před ateliéry na Barrandov a když vešel do ateliéru a viděl tam Růžičkovou, Zounara, Kaplanovou a další, tak dostal takovouhle klepatici. Já vám řeknu ještě jednu věc o tom Kájovi. Počkej, teď si vzpomněl, to byl Ford obrovský, on měl takový malý autíčko a vždycky jezdil na té místa, kde jsme třeba dělali ty premiéry. A nevím už, jaké městě to bylo, jenom si pamatuju, že tam měli takový veliký náměstí, obdélníkový, a to se nechalo objíždět kolem dokola. A doktor Kája ve svém Fiatku, nebo co to měl, vyjel na to náměstí a nelekl, jak jel nahoru a hledal to kino, nebo kde to tohle, tak tam stál mladý, čerstvě vylíhnutý SMBák v zeleným. Kájovi zablízko ve očích a už k němu zamířil. Jel a jel. Koukal na něj takhle. Usmíval se. Otočil, pobyl náměstí a zase proti němu. A zase to objel. A když už jel po čtvrtý, ten SMBák říkal, co tady vyvádí tenhle ten chlap? Tak ho zastavil. Kája jdu na brzdu. SMBáček přistoupil k oknu. Teď jenom, dobrý den, pane řidiči, dál se nedostal. Kája vytrtěl hlavu z okna a říká, no konečně si se mě všimla, ty zeleňoučká žabičko.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
3: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
4: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 18.
1: Hezký den. Královéhradecká policie pátrá po čtveřici podvodníků. Muži okrádají hlavně starší lidi podvodnou nabídkou nátěru střechy. Kriminalisté vyšetřují případ z května, kdy se čtveřice mužů se seniorem dohodla na částce. Po dokončení práce si ale řekla mnohonásobně víc. Na seniora pak vyvinuli psychický nátlak a přiměli ho k výběru hotovosti v bance, kam ho odvezli. Následně se ukázalo, že práce na střeše byla odbytá a neodborná. Podvedených může být víc. Policie proto vyzvala případné další poškozené, aby se jí ozvali. Jihlavská policie obvinila žháře. 24-letý muž podle detektivů založil 12 požárů. Zadrželi ho minulý týden v Třešti na koupališti. Požáry muž zakládal od loňského jara. Podle vyšetřovatelů způsobil mnoha milionové škody. Hrozí mu až 8leté vězení. Stíhaný je na svobodě. Muž podle policie oheň rád sledoval, byl pro něj zdrojem adrenalinu. Nakonec ho sám pomáhal hasit. Interpol pátrá po 39-leté Ukrajince, podezřelé z bombového útoku na ukrajinského oligarchu Jermolajeva v Monaku. Americké národní parky lákají na digitální detox. Lidé záměrně vyhledávají místa bez signálu. Soukromé chaty v divočině jim dokonce nabízejí speciální boxy, kam můžou telefony zamknout.
2: Turisté v USA vyhledávají odlehlé oblasti parku jako Grand Canyon nebo Death Valley, kde není mobilní signál. Na tento trend reagují soukromí provozovatelé ubytování v okolí divočiny. Ti do svých lesních chat instalují uzamykatelné boxy. Hosty motivují k tomu, aby do nich telefony během pobytu schovali. Místo mobilů pak nabídnou klasické papírové mapy a společenské hry. Digitální detox je sice hitem, většina Američanů se bez telefonu ale stejně neobejde. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
1: Sobota bude skoro jasná až polojasná, během dne oblačná, přechodně se zatáhne, lokálně může zapršet. Naměříme teploty od 19 do 24 stupňů, na jižní a střední Moravě může být až 28. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

otevřel jsem tvůj dopis a začínal tak hezky dvěma slovy. Drahý můj. V tom, odkud si přilétla kulka, jak už to v bitvách bývá, byla to náhoda nebo osud.

14 tichýho klíma. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína.

0: cestou, let cestou.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
0: Anta jezdí tam a nákladňáky sem. Čičuníci jdou, jdou rovnou za nosem.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls.
1: Hvězdář jménem Kepler ti odkázal svůj snář a Galileo Braille a Shakespeare Kalamář a z Picassova plátna se šklebí tvoje tvář. Sám na sebe se díváš, ten Picasso hord uhád, co já tak dobře vím. Tak rád bys se vším praštil, jo, na mou duši vším. Tvým čelem táhnou vrásky, jak vědmi povětřím. Ne, ty si nezazpíváš. To jsi přitom dostal zpěvník andělů na

Ty mu scháníš larvy a sidol na zobák. A přesto valem chřadne, jak obyčejný pták. Co mu asi schází? Co scházelo tvým dcerám, proč řekli, že jsi lhář? Dnes v pohraničí učí, jak zvládnout slabikář. A místní lidé tvrdí, že matná svatozář.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Gouda 100 gramů s apkou za 14,90 a cukr krupice bílý kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
2: Český impuls.

0: Rádio Český impuls.
1: Hraje na internetu.
2: Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

a říkají mi starý pane, já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 19.
1: Hezký večer. Karlovy Vary už jsou ve Varu. V západočeském městě začíná 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu. Příjezd filmových osobností sledovali u červeného koberce stovky fanoušků. Mezi prvními přijeli výkonný ředitel Krištof Mucha, následovaný mimo jiné herečkami Terezou Rambou, Ester Geislerovou nebo Janou Švandovou. Letošní festival mimo jiné připomene Václava Havla. Zahájení se zúčastní jeho největší hvězda, legendární herec a dvojnásobný držitel Oscara Dustin Hoffman. Ten převezme křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii. Macinkův poradce se omluvil novinářce Vitovské Zaleš Oní, uvedla to Česká televize. Poradce ministra zahraničí Petra Macinky Pavel Šik zveřejnil omluvu poté, co sdílel příspěvek, podle kterého Vitovská s partnerem a poradcem prezidenta Petrem Kolářem byli na koncertě se soudcem ústavního soudu Pavlem Šámalem a že jsou přátelé. Všichni tři ale jakékoliv spojení odmítli. Macinkův poradce k omluvě uvedl, že automaticky předpokládal, že se novinářka se soudcem zná. Mimořádné jarní sucho se na úrodě projeví, ukazuje to odhad Českého statistického úřadu. Sklizeň základních obilovin v meziročním srovnání podle něj klesne o necelých 16% na zhruba 6,5 tuny. Statistička Renata Vodičková říká, že počasí letos farmářům nepřeje.
2: Vzhledem k mimořádnému jarnímu suchu očekávají letos zemědělci podprůměrnou úrodu obilovin. Žně však teprve začínají a odhady úrody se budou postupně zpřesňovat, včetně promítnutí vlivu extrémně vysokých teplot v poslední dekádě června.
1: Podle zemědělských organizací je na hodnocení sklizně ještě brzy. Sami ale očekávají, že sucho a horko bude mít na výnosy dopad. Fotbalová Dukla se bouří. Majitel pražského klubu Matěj Turek potvrdil ČTK, že neakceptuje rozhodnutí Ligové fotbalové asociace o doplnění první ligy o Artis Brno. Obrátí se proto na soud. Turek je po konzultaci s právníky i nadále přesvědčený, že Dukla po vyloučení Karviné měla jako tým sestupující z nejvyšší soutěže dostat přednost před náhradníky z druhé ligy. Fotbalová asociace rozhodnutí vysvětluje novelou řádu. Nabídku fotbalové asociace na náhradu Karviné v první ligy ze dnes přijal právě brněnský Artis, který skončil třetí ve druhé lize. Zítra bude polojasno až oblačno, během dne má mraku přibývat a na večer může v severní polovině Čech i zapršet. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Český impuls. Hrajeme vám country, folk a trampské písničky.

hodil pingl, za ním skočil potom sám. Já v tu chvíli strach měl za něj, ať ho jinak nemývám. Jen se ohlíd za vagónem, z čela vlasy odhodil.

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
2: Já chci hot dog.
3: Já mám chuť na matcha latte.
4: Taky beru hot dog a klid v autě.
1: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
5: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
6: Český impuls.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 20.
1: Hezký večer. Karlovarský festival zaměstná i policii. Strážci zákona chystají po celou dobu konání filmové přehlídky mimořádná bezpečnostní opatření. Dohlížet budou na veřejný pořádek, bezpečnost v dopravě, ochranu majetku i plynulost v silničním provozu. V centru města budou mimo jiné policisté s dlouhými zbraněmi a při zahájení a ukončení bude fungovat antidronová ochrana. Stejně jako v předchozích letech policie připravila i mobilní, komunikační a informační centrum. Mezinárodní filmový festival začíná dnes a potrvá do 11. července. Turnovské nádraží dostane nový kabát. Železniční uzel na Semilsku by měl získat vedle nových nástupišť i podchod. Mluvčí zprávy železnic David Kabele vysvětluje, že opravy uvítají i ti, kteří stanicí Turnov jen projíždějí.
2: Úpravy kolejiště a moderní zabezpečovací zařízení zrychlí průjezd vlaků. Zjednoduší se také příjezd od Jičína. Soupravy už nebudou muset měnit směr jízdy.
1: Železničáři chtějí do nádraží v Turnově kopnout začátkem příštího roku. Zatím vypsali tender na dodavatele. Firmy můžou posílat své nabídky do 4. srpna. Ukrajina navrhla kroky k normalizaci vztahů s Polskem, a to včetně konzultací o sporných historických otázkách. Píše o tom agentura Reuters odkazem na sociální síť X, kde ukrajinský ministr zahraničí Sibiha informoval o svém dnešním setkání s polským protějškem Sikorským ve Varšavě. Obě země mimo jiné vedou spor o rozhodnutí Kyjeva pojmenovat ukrajinskou vojenskou jednotku po armádě, která se za druhé světové války podílela na vraždění Poláků. David Rittich opět mění štaci. Českého hokejového brankáře čeká už 7. angažmá v NHL. 33-letý rodák z Jihlavy podepsal roční smlouvu z New Jersey na 1 milion dolarů. Oznámil to generální manažer Devils Sunny Mehta. Uplynulou sezonu odchytal Rittich v New York Islanders, kde v roli náhradníka zasáhl do 30 utkání. Předtím působil v Los Angeles, Winnipegu, Nashvilleu, Torontu a Calgary. Zítra bude polojasno až oblačno, během dne má mraků přibývat a na večer může v severní polovině Čech i zapršet. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
3: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

Bavte se, hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Český impuls.

Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Máš, má ovečko, dávno spát, i píseň tak ukončí.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Přicházel s rosou každé ráno, na dveře psal mi, že je sám.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Když po střechách večer se na město snáší a okna jedou potichu spát, zas dívám se do ulic, do cizích tváří a hledám, co vidím.

jsem s mámou a viděl tě u dveří stát. Jak spustila hudba tu písničku známou, já všechno chtěl o tobě.

0: Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90 nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

tak už je tady čas, kdy láska nastavila dlen a zeptala se nás, kdo bude vlastně platit daň. Utíkat bez placení, to nemá žádný styl, povinnost zuby cení, tak jako krokodýl. Teď už je tady čas, kdy láska nastavila dlaň. Ač říkám zaplať Bůh, tak všechno sama zaplatí. Já nenávidím dluh, to ale asi bude tím, že ty jsi mě zůstal dlužen i trny od růží, ne všichni muži u žen.

to nebyl jenom klam, nač dosud ráda vzpomínám. Já schovala jsem pláč,

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 21.
1: V Karlových Varech začal 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu. V zaplněném velkém sále hotelu Thermal ho zahájili výkonný ředitel Krištof Mucha a umělecký ředitel Karel Och. V úvodu slavnostního večera převzal křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii americký herec Dustin Hoffman. Ještě před ním si pro cenu prezidenta festivalu přišla režisérka a herečka Maggie Gyllenhaalová. Festival potrvá do 11. července a uvede celkem 137 celovečerních hraných a dokumentárních filmů. V případu pádu lanovky na Ještěd padlo obvinění. Obžalobě čelí tři lidi a právnická osoba. Jde o České dráhy, které lanovku dříve vlastnily. Tragická nehoda s úmrtím průvodčího se odehrála v říjnu 2021. Obžalovaným hrozí až 10 let vězení. ČTK to potvrdil náměstek okresní státní zástupkyně Kamil Látr.
2: 10. června jsem podal obžalbu k okresnímu soudu v Liberci na tři fyzické osoby a jednu právnickou osobu pro přečin obecného ohrožení z nedbalosti.
1: České dráhy už dříve opakovaně obvinění odmítly s tím, že jsou připravené se proti němu bránit. Od tragické nehody je lanovka na Ještěd mimo provoz. Od státního podniku ji odkoupilo město Liberec. Frýdecko-Místecko vyhlíží dopravní komplikace. V úterý se začne opravovat zhruba 3,5 kilometru dlouhý úsek frekventované silnice mezi obcí Ostravice a vodní nádrží Šance. Jde o jeden z hlavních tahů na Slovensko. Řidiči tam musí počítat s omezením. Mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl dodává, že rekonstrukce potrvá necelý měsíc.
3: Během zúžení řidiči projedou jedním jízdním pruhem Kyvadlově. O zakázku usilovalo celkem 8 dodavatelů. Vybírali jsme podle nejnižší cenové nabídky, ale zároveň i nejkratšího času uvedení stavby zpět do plnohodnotného provozu.
1: Nutnost opravy silnice v Beskydech potvrdil nezávislý diagnostický průzkum, který ukázal řadu vad jako trhliny, výtluky nebo hrboly. Estonsko plánuje zákaz nákupu nemovitostí ruskými a běloruskými občany, a to v případě, že nemají v zemi povolení k dlouhodobému pobytu. Novela příslušného zákona se mimo jiné týká i společností z Ruska a Běloruska. Napsala to dnes estonská veřejnoprávní rozhlasová a televizní stanice ERR na svém webu. Cílem je podle vlády snížit riziko, že by nepřátelské státy mohly využívat majetek v Estonsku pro zpravodajské a vlivové operace, plánování sabotáží nebo budování strategicky důležitých základen. Letošní Wimbledon bude mít mezi osmičkou nejlepších hráček nejméně jednu Češku. V nedělním osmifinále se totiž utkají Barbora Krejčíková a Karolína Muchová. Prvně jmenovaná zdolala ve třetím kole travnatého grandslamu krajanku Nikolu Bartuňkovou 6-3 a 7-5, druhá pak vyřadila thajskou kvalifikantku Manančaju Savankevovou 6-2 a 7-6. Zítra bude polojasno až oblačno, během dne má mraků přibývat a na večer může v severní polovině Čech i zapršet. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů. Ze zpráv je to všechno, hezký večer vám přeje Šimon Kalousek.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Kdo vchází do tvých snů, má lásko, když nemůžeš v noci spát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 22.
1: Protialkoholní opatření smetla sněmovna ze stolu. Opoziční hnutí STAN chtělo zavést povinnost účasti na jednáních ve střízlivém stavu. Zastánci návrhu zvaném Lex střízlivost poukazovali mimo jiné na to, že poslanci mají jít příkladem. Proti ale byli vládní zákonodárci. Návrh označovali za populistický s tím, že by ustanovení nebylo možné vymáhat. Vyloženě pobouřil třeba poslance hnutí ANO Pavla Růžičku. Ve své řeči od sněmovního pultíku mířil na opoziční kolegy.
2: Vás poslouchat ve střízlivém stavu to nejde, jo. Prostě to potřebuju mít minimálně 1,5 promile, abych takovýhle esa, jako jste vy, tady vůbec byl schopný schroupnout. Podle zákoníku práce, prosím vás, co to tady povídáte? My žádný zákoník práce, podle něj nejedem.
1: Pro omezení alkoholu ve sněmovně hlasovalo pouze 47 ze 131 přítomných poslanců. Proti jich bylo 48 a 36 zákonodárců se zdrželo. K tragické nehodě došlo na Havlíčkobrodsku. Na silnici číslo 38 u obce Štoky se dnes dopoledne čelně srazily dva kamiony, které následně začaly hořet. Podle mluvčí krajských hasičů Petry Musilové oba řidiči zemřeli. Silnice byla po nehodě přes 5 hodin neprůjezdná. Jedním pruhem se provoz podařilo obnovit krátce před 16:00 odpoledne. Plně průjezdná ale byla silnice až po 7:30 večer. V Plzni se vyostřuje spor o dlažbu na náměstí. Národní památkový ústav nakládání s dlažbou ze žulových desek při rekonstrukci tvrdě kritizuje. Město pochybení odmítá.
3: Neobhajitelné ničení jedné z kulturně historických a památkových hodnot městské památkové rezervace. Tak označilo ve svém stanovisku nakládání s dlažbou při rekonstrukci náměstí Republiky územní pracoviště Národního památkového ústavu v Plzni. Je to další kritika a upozorňování na to, že historická dlažba se řeže, brousí nebo zkracuje a pod ní se lije beton. Nový podklad. Město pochybení odmítá a odvolává se na architektonickou soutěž i vyjádření odvolacího úřadu. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plzeň.
1: Soud v Londýně poslal do vězení dvojici Rumunů. Muži údajně před 2 lety pobodali předního novináře iránské exilové televizní stanice před jeho domem v britské metropoli. Krátce na to uprchli ze země. Tehdy 36-letý Puria Zeráty skončil v nemocnici a útok nakonec přežil. Případ vyšetřovala britská protiteroristická policie a v prosinci téhož roku se povedlo oba podezřelé zatknout v Rumunsku. Podle britských prokurátorů muži svůj čin provedli ve prospěch iránské vlády. Samotný Irán ale už dříve jakoukoliv účast na útoku popřel. Fotbalisté Plzně hlásí další posilu. K Západočechům přestoupil z Karviné Filip Prepsl. 23-letý stoper podepsal s 3. týmem uplynulé ligové sezóny 4-letou smlouvu. Viktoria o tom informovala na svém webu. Už včera přitom Plzeň získala z Karviné záložníka Samuela Boháče. Zítra bude polojasno až oblačno, během dne má mraků přibývat a na večer může v severní polovině Čech i zapršet. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů. Ze zpráv je to všechno, hezký zbytek večera vám přeje Šimon Kalousek.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

starým mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat, až budu starým mužem, budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky

budu starý, mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starý, mužem budu svoje místo mít u okna, kavárny, avion. Koupím si pergamen na štěpec a tuš a budu pozorovat lidi, kam

starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít a hodné víno ze čpánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už starý muž.

0: Rádio Český impuls. Hrajeme na chytrém telefonu.
1: Člověk jde cestou, aby potkával lidi. A když je potká, tak musí zas jít. A když je pozná, tak dělá, že nevidí. Neboť kdyby se zastavil, tak nemohl vidět. Tak se to v životě střídá, vzestup, úpadek, bída. Ohlédneš se za štěstím a vidíš jen jeho záda. Tak se to v životě střídá, vzestup, úpadek, bída. Tak se to v životě jak vrap.

moje měla dolík v bradě a řasy téměř v ofině a měla ráda pecky v čokoládě.

nepozná, tak dělá, že nevidí. Neboť kdyby se zastavil, tak nemohl by jít. Tak se to v životě střídá, vzestup, úpadek, bída. Ohlédneš se za štěstím a vidíš jen jeho záda. Tak se to v životě střídá, vzestup, úpadek, bída. Tak se to v životě jak vrabci na plotě hádá.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 23.
1: Otto Klempíř na dnešním zahájení filmového festivalu v Karlových Varech chyběl. Ministr kultury o své neúčasti informoval na síti X. Absenci zdůvodnil tím, že slavnostní večer má patřit filmům a organizátorům, a ne politickým sporům nebo konfliktu. Festivalu nicméně popřál, aby se vydařil, a účastníkům pak co nejvíc příjemných filmových zážitků. Připomenu, že Klempíř minulý víkend promluvil k účastníkům folklorního festivalu Strážnice. Lidé v publiku na něj ale bučeli a pískali. Tragickou dopravní nehodu hlásí Kroměřížsko. 52-letý motorkář zemřel dnes odpoledne u Hulína poté, co sjel z dosud nezjištěných příčin z dálnice a havaroval do příkopu. Cestující ve vozidle jedoucí za ním zavolali záchranáře, kterým se ale i přes veškerou snahu nepovedlo muže oživit. Vozovka byla po havárii průjezdná Kyvadlově. Okolnosti nehody zjišťují dopravní policisté z Kroměříže. Turnovské nádraží dostane nový kabát. Železniční uzel na Semilsku by měl získat vedle nových nástupišť i podchod. Mluvčí zprávy železnic David Kabele vysvětluje, že opravy uvítají i ti, kteří stanicí Turnov jen projíždějí.
2: Úpravy kolejiště a moderní zabezpečovací zařízení zrychlí průjezd vlaků. Zjednoduší se také příjezd od Jičína. Soupravy už nebudou muset měnit směr jízdy.
1: Železničáři chtějí do nádraží v Turnově kopnout začátkem příštího roku. Zatím vypsali tender na dodavatele. Firmy můžou posílat své nabídky do 4. srpna. Slovensko zvažuje zákaz tělesných trestů dětí. Zakomponovat ho chce do právního řádu. Vládou schválený plán obsahuje také záměr přeložit vybrané zákony do dětské řeči nebo vybudovat domov komplexní pomoci pro dětské oběti a dětské pachatele.
3: Slovensko prehodnotí legislatívu v oblasti telesných trestov detí. Chce zlepšiť ich ochranu pred domácim násilím. V právnom poriadku chce jasne zadefinovať, že akákoľvek forma násilia voči deťom je neprípustná, bez výnimiek a bez ohľadu na intenzitu či deklarovaný výchovný zámer. Vznikol už aj akčný plán komplexnej pomoci pre detské obete a detských páchateľov. Zahrňa i preklad troch kľúčových trestných zákonov do tzv. Detskej reči. Josef Bálko, Rádio Impuls, Slovensko.
1: Čeští basketbalisté si vezou ze Stockholmu porážku. V kvalifikaci mistrovství světa prohráli s domácím Švédskem 76-87 a promarnili šanci zajistit si před závěrečným kolem skupiny H postup do další fáze. Po úvodních dvou výhrách si svěřenci kouče Luboše Bartoně připsali třetí porážku za sebou. Češi uzavřou skupinu v pondělí v Brně zápasem proti Estonsku. Zítra bude polojasno až oblačno, během dne má mraku přibývat a na večer může v severní polovině Čech i zapršet. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

ještě tenhle flakon šmolkový denim blue. Ne zrovna ostrou břitvu, štangli salámu, půl tuctu kapesníků na bůhví kolik dnů. Budeš feš, uneseš všechno v podpaždí. Snad navrch ještě flašku, placatou jak stín a plnou jak ten kufr spola v nejlepším. Jo, taky si přines hřebík, na ten však pověsím raději

0: jsou ty šípy příliš nezraní. Malé šípy tuhou září a ty cítíš pětlí.
1: I takhle hraje Český impuls.
2: Já, ač mám spánek bez snů,
1: jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
3: Zavři pusu, ať spát, vždyť už bude brzo den.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Šel jsem světem tam a sem, nikdy rovnou za nosem. Měl jsem radost velikou, když jsem mohl jít oklikou. Já jsem viděl víc a dál, nežli kdybych v klidu stál. Jako svatý šel jsem světem plným chyb, pytlák snů a pytlák ryb. Někdy mlčky, jindy zas spoléhal jsem na svůj hlas. Bohu dík i bohužel za to, že jsem život měl.

Šel jsem světem podél vod, šel jsem s větrem o závod, ale čas, ten lakomec, dožene tě nakonec. Poznávám ho po hlase, když ironicky zeptá se, jak se daří. Proti času není zbraň, všichni platíme mu daň, ale proč se jen tak zdát, dokud žiju, žiju rád. S polemizí oseň, na tom se nic nemění.

někdy lokaj, jindy pán. Hodně lásky, hodně ran, které bolí. Chodím světem dál a dál, cestou vždycky jsem si přál, aby dřív než zazní stop, po mně zůstalo pár stop. Tak jsem káru ze všech sil, podél cest jsem roztrousil.

0: Rádio Český impuls. Zprávy o půlnoci.
1: Karlovarský festival zaměstná i policii. Strážci zákona chystají po celou dobu konání filmové přehlídky mimořádná bezpečnostní opatření. Dohlížet budou na veřejný pořádek, bezpečnost v dopravě, ochranu majetku i plynulost v silničním provozu. V centru města budou mimo jiné policisté s dlouhými zbraněmi a při ukončení akce bude fungovat antidronová ochrana. Stejně jako v předchozích letech policie připravila i mobilní komunikační a informační centrum. Mezinárodní filmový festival začal v pátek a potrvá do 11. července. Morava je pod meteorologickou výstrahou. Pro Jihomoravský kraj a některé části Olomouckého a Zlínského kraje platí varování před zvýšeným rizikem vzniku požárů. Lidé by tam neměli rozdělávat oheň v přírodě, vypalovat trávu nebo používat přenosné vařiče. Meteorolog Štefan Hanžák říká, že výstrahu pro Moravu vydali kvůli dlouhotrvajícímu suchu
2: a mírnému až čerstvému severozápadnímu větru, který bude dosahovat místní nárazy kolem 55 km hodině. V dalších dnech riziko vzniku a šíření požáru vzhledem k očekávaným srážkám pomine.
1: Právě na jihu Moravy jsou v posledních dnech vyšší teploty než ve zbytku republiky. Jasné počasí tam má vydržet také v sobotu. Naopak v Čechách se už začne zatahovat a objeví se přehánky nebo déšť. V Dolní Lutyni na Karvinsku se znovu rozjíždí debata o plánované průmyslové zóně. Ministerstvo zveřejnilo oznámení o vlivu stavby na životní prostředí. Lidé, obce i spolky teď můžou ke strategickému podnikatelskému parku posílat své připomínky. Čas mají do 27. července.
3: Plánovaná zóna má zabrat téměř 371 hektarů, samotný průmyslový areál má mít 278 hektarů. Dokument zatím neřeší konkrétní továrnu, ale přípravu území pro budoucí strategickou investici, například pro výrobu baterií, polovodičů nebo technologii pro obnovitelné zdroje. Oznámení počítá mimo jiné s kácením více než 31 hektarů zeleně a s odstraněním 6 prvorepublikových řopíků. Odpůrci záměru už oznámili, že se do řízení zapojí. Pro Radio Impuls, Darek Štolmach, Mladá fronta Dnes, Ostrava.
1: Estonsko plánuje zákaz nákupu nemovitostí ruskými a běloruskými občany, a to v případě, že nemají v zemi povolení k dlouhodobému pobytu. Novela příslušného zákona se mimo jiné týká i společností z Ruska a Běloruska. V pátek o tom informovala estonská veřejnoprávní rozhlasová a televizní stanice ERR na svém webu. Cílem je podle vlády snížit riziko, že by nepřátelské státy mohly využívat majetek v Estonsku pro zpravodajské a vlivové operace, plánování sabotáží nebo budování strategicky důležitých základen. Chris Froome ukončil cyklistickou kariéru. Čtyřnásobný vítěz Tour de France závodil naposledy loni v srpnu, pak se ale vážně zranil při pádu v tréninku. 41-letý britský jezdec před sobotním startem Tour v Barceloně potvrdil agentuře AFP, že už se v pelotonu nepředstaví. V sobotu bude polojasno až oblačno, během dne má mraku přibývat a na večer může v severní polovině Čech i zapršet. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů. Zprávy jsou u konce, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

řekl bych, snad tu schází a snad tu schází, nejspíš mi tu schází obojí. S cizí ženskou v cizím pokoji.

0: Rychle hraje Český impuls.
1: Jedu takhle tábořit Škodou Stona Oravu. Spěchám, proto riskuji, projíždím přes Moravu.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let s

0: Radio Český impuls. Zprávy v jednu.
1: V Karlových Varech začal v pátek 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu. V zaplněném velkém sále hotelu Thermal ho zahájili výkonný ředitel Krištof Mucha a umělecký ředitel Karel Och. V úvodu slavnostního večera převzal křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii americký herec Dustin Hoffman. Ještě před ním si pro cenu prezidenta festivalu přišla režisérka a herečka Maggie Gyllenhaalová. Festival potrvá do 11. července a uvede celkem 137 celovečerních hraných a dokumentárních filmů. Frýdecko-Místecko vyhlíží dopravní komplikace. V úterý se začne opravovat zhruba 3,5 kilometru dlouhý úsek frekventované silnice mezi obcí Ostravice a vodní nádrží Šance. Jde o jeden z hlavních tahů na Slovensko. Řidiči tam musí počítat s omezením. Mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl dodává, že rekonstrukce potrvá necelý měsíc.
2: Během zúžení řidiči projedou jedním jízdním pruhem Kyvadlově. O zakázku usilovalo celkem 8 dodavatelů. Vybírali jsme podle nejnižší cenové nabídky, ale zároveň i nejkratšího času uvedení stavby zpět do plnohodnotného provozu.
1: Nutnost opravy silnice v Beskydech potvrdil nezávislý diagnostický průzkum, který ukázal řadu vad jako trhliny, výtluky nebo hrboly. Majitelé stromů s fialovým zlatem volají SOS. Švestky se v čase zrání dostávají na východě Moravy do ohrožení. Sucho plodům nedělá ani trochu dobře.
3: Právě švestky překonaly dubnové mrazy docela v pohodě, pak zase jako výjimečně odolné peckoviny prošly téměř bez ztrát i následným suchem. Jenže to současné, poslední v kombinaci s obřími teplotami, tak to už je na pováženou. A tak i tam, kde se rýsuje pěkná úrada, na Slovácku nebo na Valašsku mají naraz pěstitelé vrásky. To proto, že pěkně se vyvíjející plody začínají ve velkém zasíchat. Vláha prostě vítána více než kdy jindy. Jan Čada, Radio Impuls, Zlínský kraj.
1: Ukrajina navrhla kroky k normalizaci vztahů s Polskem, a to včetně konzultací o sporných historických otázkách. Píše o tom agentura Reuters s odkazem na sociální síť X, kde ukrajinský ministr zahraničí Sibiha informoval o svém pátečním setkání s polským protějškem Sikorským ve Varšavě. Obě země mimo jiné vedou spor o rozhodnutí Kyjeva pojmenovat ukrajinskou vojenskou jednotku po armádě, která se za druhé světové války podílela na vraždění Poláků. Letošní Wimbledon bude mít mezi osmičkou nejlepších hráček nejméně jednu Češku. V nedělním osmifinále se totiž utkají Barbora Krejčíková a Karolína Muchová. Prvně jmenovaná zdolala ve třetím kole travnatého grandslamu krajanku Nikolu Bartůňkovou 6-3 a 7-5, druhá pak vyřadila tajskou kvalifikantku Manančaju Savankevovou 6-2 a 7-6. V sobotu bude polojasno až oblačno, během dne má mraku přibývat a na večer může v severní polovině Čech i zapršet. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls. České písničky 60. až 80. let. Celý den.
1: Na dlaní jednu z tvých řas

0: asi kdo pak jí teď řekne, že jsem o ní stál.
1: Rádio Český impuls.
2: Hraje ve vašem televizoru.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Je tam brána zdobená, cestu otevírá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.

0: České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.
1: Naše první lásky jsou jako báby bezzubé. Jako báby bezzubé, když olizují cukrlátka. Naše první lásky jsou jako báby bezzubé. Jako báby bezzubé, když olizují cukrlátka. Proč se nám směješ, ty můj malý nerozumný Jakube? Že to snad vemeš jiným směrem, vemeš hopem, vemeš zkrátka. Proč se nám směješ, ty můj malý nerozumný Jakube? Že to snad vemeš jiným směrem, vemeš hopem, vemeš zkrátka. Pejsek zaštěká, už mononos dají náhubek. Misku guláše mu podstrčí a zaríglují vrátka. Člověk zaštěká a už mu dají náhubek. Misku guláše mu podstrčí a zaríglují vrátka. Proč se nám směješ, ty můj malý nerozumný Jakube? Že to snad vemeš jiným směrem, vemeš hopem, vemeš zkrátka. Proč se nám směješ, ty můj malý nerozumný Jakube? Že to snad vemeš jiným směrem, vemeš hopem, vemeš zkrátka. Jakube, Jakube, Jakube, Jakube, no to jsem zvědav, jak ti bude, až ti roků přibude. Jakube, Jakube, Jakube, Jakube, věř mi, že už tu všecko kdysi bylo a zase bude. A když není co do huby, tak se bije na buben. Špejle z jitrnice předělávají na párátka. A když není co do huby, tak se bije na buben. Špejle z jitrnice předělávají na mávátka. Tak se nám nesměj, ty můj malý nerozumný Jakube. Že to snad vemeš jiným směrem, vemeš hopem, vemeš zkrátka. Tak se nám nesměj, ty můj malý nerozumný Jakube. Že to snad vemeš jiným směrem, vemeš hopem, vemeš zkrátka. Tolik trubačů a hasič majstrů dulo do trubek. Až z té kupy moudrosti světu vyrašila bratka. Tolik trubačů a hasič majstrů dulo do trubek. Až z té kupy moudrosti světu vyrašila bratka. Jen se nám nesměj, ty můj malý nerozumný Jakube. Že to snad vemeš jiným směrem, vemeš hopem, vemeš zkrátka. Tak se nám nesměj, ty můj malý nerozumný Jakube. Že to snad vemeš jiným směrem, vemeš hopem, vemeš zkrátka. Jakube, Jakube, Jakube, Jakube, no to jsem zvědav, jak tu bude, až ti roku přibude. Jakube, Jakube, Jakube, Jakube, věř mi, že všechno už tu kdysi bylo a zase bude. Jakube, Jakube, Jakube, Jakube, Jakube, Jakube, Jakube, Jakube, Jakube.

Karlovarský festival zaměstná i policii. Strážci zákona chystají po celou dobu konání filmové přehlídky mimořádná bezpečnostní opatření. Dohlížet budou na veřejný pořádek, bezpečnost v dopravě, ochranu majetku i plynulost v silničním provozu. V centru města budou mimo jiné policisté s dlouhými zbraněmi a při ukončení akce bude fungovat antidronová ochrana. Stejně jako v předchozích letech policie připravila i mobilní komunikační a informační centrum. Mezinárodní filmový festival začal v pátek a potrvá do 11. července. Morava je pod meteorologickou výstrahou. Pro Jihomoravský kraj a některé části Olomouckého a Zlínského kraje platí varování před zvýšeným rizikem vzniku.